0: Bravo!
1: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin a mám pro vás novinky z hitparády. Novinka číslo 1, Hard to be around a Tiesto. Druhá novinka hitparády Piquito, Piquito, Ricky Martin a Pedro Sampaio. Novinka číslo 3, Grow Me, What You Want. A čtvrtou novinku do hitparády přináší Kašmír, Bonfire.

0: Tady 107 Frýčka. Díky, že ladíte, užívejte poslech a pokud byste chtěli podpořit někoho z hitparády, klikejte na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás, moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.

0: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
1: Nula.
0: Nula. Je tam nula!
1: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
0: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude utržet.
0: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: Pátečka Frýnádia. Pátečka Frýčka. 1999.
1: I wanna

0: energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.
1: Around the world.

0: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
1: Nula.
0: Nula. Je tam nula!
1: Tak už nemám teda nulu na tom konci teda.
0: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude úplně.
0: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
6: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Na místo, kde se zakopali mrtvolu, nasaďte chráněné rostliny. Tam už nikdy nikdo kopat nebude. Více zahradkářských tipů zase příště.
0: Lukyho vtípek na Free Rádiu.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání 7.10.
5: Rusko stále útočí na civilní cíle

0: vyhrožuje i Evropě. Pomozme Ukrajině ho zastavit. Příspěvky posílejme přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB. 304 452 700. 304 452 700.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a bohou samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
2: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
3: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
4: Free Radio, kam vyrazit?
5: Pohodový čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Drama Patriarcha. Ve veřejné generálce uvádí Mahenovo divadlo v 10 hodin a představení Píšu ti píšu nabízí divadlo Radost v 18 hodin.
4: Free Radio 107 FM.

Za námi Armin van Buren, Trevor Guthrie, This is what it feels like. 6 hodin 56 a půl minuty. Dobré ráno, frýčkaři, dobré ráno, frýčkařky. Všem přejeme krásné pohrové vstávání, je tu čtvrtek s datem 15. října a Roman s vámi opět až do pravého poledne. A startujeme výbornou novou muzikou, tohle je nový Galantis, 1, 2, 3, 4, budeme hezky po ránu počítat. Zahraje taky Faruko a Juan Magan, anebo DJ Serla Sahara Rave. A mrkneme, kdo pak dneska slaví svátek. Za chviličku. A budeme gratulovat. Tak držte vlnu. A taky budeme soutěžit. O co? To se dozvíte v následujících minutách. Hlavně mějte klídek a pohodu. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Jak jsme dočarovali. A my jdeme teď společně pogratulovat. Žádný čáry máry, ale gratulujeme Tereskám, které dneska slaví svůj svátek. Všem nositelkám tohoto jména posíláme velký pozdrav. Kolik jich najdeme v republice? 83 362. V Brně 2709. Takže pokud nějakou terku znáte, popřejte, udláte velikou radost.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Free Radia.
0: A jdeme se podívat, co zajímavého přináší dnešní den. Čtvrtek s datem 15. října. Mrkneme právě na 15. říjen do minulosti. Co zajímavého se událo. Koukneme například do roku 1699. Byl položen základní kámen v průčelní budově pražské Lorety. Roku 1945 básník Jan Zahradníček se žení s Marií Bradáčovou v Úhřiněvském kostele. Roku 1984 při první československá výprava do Himalájí dosáhla vrcholu Mount Everest. Styčila tady československou vlajku a setrvala zde půl hodinky. A ještě mrkneme, do roku 1990 Michail Gorbačov získal Nobelovu cenu míru. Narozeniny slaví herečka a moderátorka Linda Rybová, taky bavič a imitátor Petr Jablonský, anebo italský zpěvák a rapper Fedez. Si znáte, že jo? Fedez, Analisa, Articolo. Co kdyby jsme se dopustili? Po ránu. Fedez. Fedez. Ježiš, jak se to jmenuje? Disco. Disco Paradise. To je vončo. Tak si to zahrajeme, když už má teda ten Fedez ty narozky. No a za chviličku Galantis, Bingo Players, bude to Michal Šulte a taky DJ Sedla.
1: Roman Koloděj, Roman Koloděj, Free Radio.

0: Tohle DJ Serla, 7 hodin 31 minut. Pojďme na zprávy. Za chvilku koukneme i na dopravu. Přátelé, mám tady informaci, že Heršpická u Ronda vypnuté semafory a policie řídí křižovatku, aby ulevila kolonám. Jak to tam vypadá, kdybyste náhodou tudy projížděli, tak nám dejte vědět prosím na telefonu nebo přes naši aplikaci. Tohle je informace docela čerstvá, asi 4 minutky stará. Tak kdyby náhodou jste jeli okolo, tak nám zavolejte, jak to tam vypadá. Díky moc. Pojďme ale teď na čerstvé zprávy. Přichází Katka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Jsou tu zprávy, vítám vás. Restaurátorky očistily mumie v kapucínské hrobce v Brně. Ostatky jednou ročně kontrolují, odstraňují z nich prach, nečistoty a ověřují, jestli je nepoškodila plíseň. Díky ventilačnímu systému se těla přirozeně mumifikovala. Víc než polovina kontrolovaných vzorků zmrzlin letos nesplnila hygienické limity. Prodejci podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce mnohdy nedodržují pravidla pro přípravu zmrzliny a zanedbávají čištění zařízení pro výrobu. Papež Lev 14. po úterní operaci zhoubné rakoviny plic strávil klidnou noc a jeho rekonvalescence postupuje normálně, sdělil to Vatikán. Odborníci citovaní agenturami AP a Reuters uvedli, že adenokarcinom je nejběžnějším druhem rakoviny plic, ale na celkovou prognózu je příliš brzy.

0: Česká tenistka Karolína Muchová ve Wuhanu po obratu porazila Američanku Kathy McNellyovou 3-6, 7-6, 7-6 a postoupila do třetího kola. Její další soupeřkou bude Diana Schneiderová z Ruska.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
2: Je pravda, že aktuálně jezdíme bez dopravních nehod. Žádné komplikace aktuálně nahlášené nemáme, akorát provoz hustý. Koukám se, D2 hlásí kolonu aktuálně od exitu 3 Chrlice. Zdržení očekávejte, kdo jede trasu mezi Ořechovem a Hajany. Tady máme zdržení na 5 minut. Docela dlouhé zdržení je od Bystrce směrem na Žabiny, tak opatrně, ať tam dobrzdíte v koloně. Jinak, co se týče centra města Brna, Jihlavská aktuálně už má nahlášenou kolonu, Heršpická taky. Heršpická u Ronda na té křižovatce, tam se vyply semafory a řídí to tam policie. Chce to asi uvolnit tu dopravu, tak uvidíme, zda se tomu bude dařit. Mezi Čebínem a Kuřimí očekávejte kolonu a Lipůvka dneska zaštosovaná, dávejte pozor. Lažany, Lipůvka, tady je nahlášená kolona, podobně od Nuzířova, kdo jede směrem na Lipůvku, taky postojíte. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv, volejte nebo použijte naši aplikaci. Děkujem.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
2: Tak docela zajímavý kouknout se dlouhodobě na počasí. Do neděle má být nádherně, respektive teploty vysoké kolem 17-18 stupňů Celsia. V pondělí se má ochladit mírně, máme klesnout na nějakých 14-15 stupňů, ale stále střídavě oblačno až polojasno. Ale mají se zvedat noční teploty nebo brzké ranní. Koukám, že příští týden 7-9, ve čtvrtek dokonce 10 stupňů v noci. Jo, bavíme se o nočních teplotách. Zítra se připravte, dneska po ránu jsme mohli naměřit nějakých 6 stupňů. Zítra a v sobotu teploty klesnou po ránu na 3 stupně, pouhé.

0: Made You Look, Meghan Trainor, Joel Corey Remix na Free Radio. 7 hodin 39 minut, pojďme mrknout do Brna. Čeká nás jedna velká obměna.
1: Free Radio, co nového v Brně?
0: A dotkne se to nás všech, kteří využíváme MHODy. Ano, brněnský dopravní podnik investuje přes 4 miliardy korun do obnovy svého vozového parku. Nakoupí 40 kloubových parciálních trolejbusů a 40 obousměrných nízkopodlažních šalin. Nová vozidla nahradí starší vozy a bude se nám žít mnohem lépe, přátelé. Takže předpokládaná cena nového kloubového hybridního trolejbusu je zhruba nějakých 20 milionů korun za vůz, čili celková předpokládaná cena zakázky pak 800 milionů. Nové vozy by měly jezdit na linkách 25, 26, 37, 33, 36 a zřejmě na trase i současné autobusové linky 77 a v části trasy 57. Ty trolejbusy, jak jsem říkal, s tím bateriovým pohonem, tak jezdí aktuálně na Sarovou, tuším, je to tak? Jo, viděl jsem. Takže novinka, krásný, velká obměna brněnské MHD, miliardové nákupy vytlačí staré vozy a autobusy. Máme se na co těšit. Tak, zdravíme do dopravního podniku. Avicii před námi, za chvilku Fede Legrand, anebo DJ MNS a IMAX.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
2: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz
2: a splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
8: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
10: Zbláznili jste se?
11: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
12: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
13: No jasně, s MND to jde.
12: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: DJ MNS a E-Max. 7 hodin 57 minut. Je přesný čas.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Robin Schulz za chviličku a Watermat, Take It Slow. Zahraje taky Vesna Vínečko anebo Verona. A koukneme, co nám roste v Brně. Držte vlnu. Opět se koukneme do Brna. A za chvilku přinese Janča Houbová i čerstvé kino novinky.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: TNC, Body Moves, 4,5 minuty po 8. Omrkneme dopravu.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Tak nemáme bouračky žádné, to je super. Tak musím pochválit, ale máme trochu komplikace v dopravě. Teď aktuálně drobná kolona mezi Lipůvkou a odbočkou na Kuřim. Opačně, kdo jede, ještě tady vidím trasu mezi Čebínem a Kuřimí. Tady máme nahlášenou kolonu taky. Je to zdržení nějakých 10 minutek. V centru města Brna všechno v rudých a červených barvách. D2, aktuálně kolona od exitu 3 Chrlice. U Holobic vás zastaví taky drobná kolona. No a v centru tady je to nejhorší kolem těch pisáreckých tunelů. Co si budem povídat, jo? Jihlavská, Kampus, Kohoutovice. Tady je to nadlouho. Přátelé, pevné nervy. Hlavně nebourejme, v pořádku dojeďme a kdyby cokoliv během vaší cesty, tak se nám ozvěte. Aplikace anebo telefon k dispozici.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku 6 stupňů, odpolední maxima dnes kolem 16-17 by být mělo a možná i vykoukne sluníčko. Když ne dneska, tak rozhodně zítra. Zítra by mělo být jasno, s teplotami 17 až 19 dokonce. Sobota, neděle stejně, střídavě oblačená až polojasno a má být teplo 17 až 19 stupňů.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Gromí.

0: Jdem se podívat, co nového v Brně, přátelé, a dáme si k tomu už i atmosférickou muziku. Na navodění atmosféry. V Brně přípravu na Vánoce nepodceňují. Na Moraváku už roste vyhlídkové kolo. Kdo tudy jezdí nebo chodí pravidelně, tak si to určitě všimnul. Za 70 dní, ne vlastně už míň, jsou tady Vánoce. A do Brna se vrací jedna z atrakcí, jež městské panorama doprovází od podzimu skoro až do jara. Na Moravském náměstí začali dělníci stavět již tradiční vyhlídkové kolo. Kolos se poprvé roztočí už 13. listopadu. Za necelý měsíc. Při zahájení části vánočních trhů. Je o tom, že se zahajují měsíc před Vánocemi. Témazec. To tak utíká, to je neuvěřitelný. Dneska máme 15. srpna. Ne, prd. Října. 15. října. A za chvilku je to tady. Jak to na vás působí? Máte už stres z toho, že se to blíží a že budou Vánoce? Já teda ne, já jsem v klidu, no. Tak kdo pojede kolem Moraváku, zkuste dobliknout, jak to tam vypadá. Ať víme, v jaké fázi aktuální stavění a téhleté atrakce jsou dělníci. Robin Schulz, Tones and I, za chvilku Jasper Forks a bude tu i slibovaná Verona. Mějte pohodové ráno s Free Radiem.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.

0: náhodou. 8 hodin 29 minut. Čas mrknout se na zprávy, co je nového. Přichází opět Katka.
1: Hlinu. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
2: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Přeji hezký čtvrtek. V Brně na Římském náměstí se dnes v 16 hodin koná akce Takto vysyp, která upozorní na bariéry ve veřejném prostoru. Dobrovolníci budou dosypávat spáry mezi dlažebními kostkami, aby usnadnili pohyb lidem na vozíku, rodičům z kočárky i dalším návštěvníkům. Do akce se může zapojit taky veřejnost. Potřebné vybavení bude připravené na místě. Sněmovna včera opět schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích, jenž má podle tvůrců usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Dolní komora přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla. Předloha nahradí od listopadu nynější zákon o státní službě. Čína a Severní Korea slavnostně otevřeli nový přeshraniční most, který čekal na zprovoznění přes 10 let. Uvedla to čínská státní média. Most propojuje čínský a severokorejský břeh řeky Jalu. Hokejový obránce Jan Ščotka se po 8 letech vrací do Pardubic. Kometa Brno za mistra světa z roku 2024 získala z Dynama útočníka Tomáše Vondráčka.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout, jak vypadá aktuálně doprava. Nemáme žádné bouračky nahlášené, akorát hustota provozu nás trápí, tak na to dávejte pozor. Podle informací, co jsem tady dostal, tak Hršpická uronda by měla být tato křižovatka obsluhovaná policií České republiky, měly by tam být vyplý semafory, aby ulevili dopravě. Tak dbejte pokynů policistů, hlavně opatrně a kdyby cokoliv volejte.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Venku měříme 7 stupňů, odpoledne o 10 víc. Tak nějak by to mělo vypadat. 16 až 18 stupňů.

0: I'm a fireball.
1: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
2: Maďar popisovala krokodýla. 4 metre dlhý, zelenohnědý marha, má velký ham, chodí voda, chodí zem, vstupíš voda, noha fuč.
1: Lukyho vtípek na Free Radio. Roman Koloděj, Roman Koloděj, Free Radio.

0: Fisher Rain na Free Radio. 8 hodin 39 minut. Pojďme na kino novinky, Anča, nachystaná. Pojďme se podívat, co nám prozradí. Na co doporučuje vyrazit do kina aktuálně?
1: Free Radio, Free Radio, novinky v kinech.
2: Tento týden pro vás mám i jeden úlet, česká komedie Šipkaři. Pepe je charismatický čtyřicátník, který právě vyšel z vězení a je přesvědčený, že tentokrát mu plán konečně vyjde. Jenže dluží teatrálnímu lichváři a na záchranu vlastního života mu zbývá jen 8:40 hodin. Šanci vidí v šipkařském turnaji a tak vyhledá starého známého Milánka, dredatého podivína ze Samoty, který je geniálním hráčem šipek, ale před lidmi netrefí ani terč. Spolu s mlčenlivým Jánošem se trojice vydává na bláznivou jízdu mezi šipkařskými turnaji, zapadlými hospodami a v podsvětím, kde má každý vlastní plán i vlastní tajemství. Československá komedie režiséra Jakuba Machely s Tomášem Maštalírem a Jakubem Štávkem v hlavních rolích, tak se určitě vydejte do kina na nový film Šipkaři.
3: Wow, to je pecka. Tenisová sezóna v Brně nekončí.
4: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými kurty.
3: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
4: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let. Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
9: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
1: Free Radio 107 FM.

0: Yellowfish! Pizza, suši, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální suši. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish! Přijď a uvidíš.
1: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: 8 hodin 56,5 minuty na Free Radio, tohle byl Usher a Ludacris Lil Jon je z roku 2004, přesně v 8.56.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A jdeme taky omrknout, kam vyrazit. Fríčko má pro vás několik zajímavých tipů, kam za kulturou.
2: Free Radio, kam vyrazit.
3: Pohodový čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Drama Patriarcha. Ve veřejné generálce uvádí Mahenovo divadlo v 10 hodin a představení Píšu ti píšu nabízí divadlo Radost v 18 hodin.
0: Len Savali, Arita Ora, za chvilec. Rád bude taky Ava Max. A nebo Wakefield Saturday Night. A za chviličku krimi zprávy. Držte vlnu. A buďte v pohodě s Free Rádiem.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
6: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impulse se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
5: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
6: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
5: Stáhněte si aplikaci Taxi Impulse a ušetřete.
2: Free Radio 107

Free Radio. Free Radio.

0: David Guetta, Usher za námi na Fríčku. 9:04, pojďme ještě v rychlosti před krimi zprávami omrknout, jak to vypadá v Brně s dopravou.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Freeradia.
0: Tak, kde pak jsou problémy? Žádné bouračky nahlášené nejsou, jezdíme v pohodě. Akorát ten provoz, ten nám dává zabrat. Koukám na D2 od Olympie kolona, koukneme ještě na kolonu, která je nahlášena aktuálně na ulici Návrší Svobody. To je vlastně, kdo jede od Kohoutovic směrem k Libušíně Údolí a dolů na Žabovřeskou. Tak tady postojíte nějakou chvilku. Jinak klasika, opuštěná zvonařka do Orných, Křenka, Olomoucka, tady jsou taky drobné kolony. Tak jezděte opatrně, kdyby cokoliv, volejte.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Freeradia.
0: Jak to vidí meteorologové, maxima dnes kolem 16 až 18. Víc nebude, každopádně střídavě oblačno až polojasno. Zítra by mělo být úplně slunečno, teploty mezi 17 až 19.

0: Energy, je tohle Ela Max na Free Radio. 14,5 minuty po deváté, pojďme na krimi zprávy. Jdeme se podívat za strážníky městské policie Brno. Opět je připravený na horké lince Jakub Ghanem.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Hezké dopoledne. Hlídka pořádkové jednotky městské policie včera po 9. hodině asistovala soudnímu vykonavateli v jedné z ubytoven na severu Brna. Pracovník zajišťující exekuci pro jistotu požádal o součinnost, protože měl obavu z reakce, která ho na místě čeká. Samotná exekuční činnost se obešla bez potíží. Strážníci však byli pozorní nejenom v samotném objektu, ale všímavost a dobrou paměť prokázali i před budovou. Když zahledli mladou ženu, uvědomili si, že figuruje v databázi celostátně hledaných. Jakmile jim řekla své osobní údaje, jejich podezření se potvrdilo. Po 17-leté dívce skutečně pátrala policie České republiky a strážníci proto její hlídku přivolali a hledanou jim předali. Přeji pěkný podzimní den a příjemný poslech.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Přátelé, je Bruno Mars, Treasure, 9 hodin 21 minut, další krimi připravené.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká
2: linka. Dobré dopoledne. Policisté řeší další případ romantického podvodu, při kterém žena z Břeclavska přišla o více než 200 tisíc korun. Neznámý pachatel kontaktoval přes Facebook a vydával se za pilota zahraniční letecké společnosti. Tvrdil, že ji chce navštívit v České republice a aby působil důvěryhodně, zapojil do komunikace i svou údajnou dceru a předložil jí dokumenty související s dovolenou u zaměstnavatele. Poškozená dokonce elektronicky vyplňovala jeho žádost o dovolenou, kdy jí následně přišlo potvrzení od schválení podmíněné uhrazením jakéhosi poplatku. Právě tato zdánlivě oficiální komunikace ji utvrdila v tom, že jedná se skutečným pilotem. Pod různými záminkami pak posílala peníze na dovolenou, letenky a další poplatky. Když požadavky stále neustávaly, naopak narůstaly, pojala podezření, že je podváděna. Celkem odeslala více než 232 tisíc korun. Policisté připomínají, že podvodníci často vytvářejí velmi propracované příběhy, doplněné o falešné dokumenty, e-maily a různá potvrzení. Pokud vás člověk, kterého jste nikdy osobně nepotkali, začne žádat peníze, je na místě vždy maximální opatrnost. Přeji pěkný den a naslyšenou.

0: Saturday Night, 9 hodin 29 a půl minutky, čas na zprávy.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Jsou tu zprávy, vítám vás. Restaurátorky očistily mumie v kapucínské hrobce v Brně. Ostatky jednou ročně kontrolují, odstraňují z nich prach, nečistoty a ověřují, jestli je nepoškodila plíseň. Díky ventilačnímu systému se těla přirozeně mumifikovala. Víc než polovina kontrolovaných vzorků zmrzlin letos nesplnila hygienické limity. Prodejci podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce mnohdy nedodržují pravidla pro přípravu zmrzliny a zanedbávají čištění zařízení pro výrobu. Papež Lev 14. po úterní operaci zhoubné rakoviny plic strávil klidnou noc a jeho rekonvalescence postupuje normálně, sdělil to Vatikán. Odborníci citovaní agenturami AP a Reuters uvedli, že adenokarcinom je nejběžnějším druhem rakoviny plic, ale na celkovou prognózu je příliš brzy. Česká tenistka Karolína Muchová ve Wuhanu po obratu porazila Američanku Katie McNellyovou 3-6, 7-6, 7-6 a postoupila do třetího kola. Její další soupeřkou bude Diana Schneiderová z Ruska.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Aktuální doprava, jdem se na to kouknout, jak to vypadá v Brně. Musím pochválit, přátelé, nemáme žádné bouračky, nebouráme. Provoz se nám uklidňuje, drobná kolona, ještě tady na dálnici D1, ale tady to bývá každý den, jedná se o pravý pruh, takže osobních vozidel by se to dotknout nemělo. Ještě vidím kolonu od křížení Libošínu údolí a Šárka. Od této křižovatky, kdo jede ve směru na Pisárky nebo na Hlinky, tak tady postojíte nějakou chvilku a podobně to vypadá taky ještě na Dornichu, opuštěné, docela velká kolona, teď aktuálně vidím, že na ulici Vídeňská, někde u Albertu už vás to zastaví směrem na Mendlovo náměstí, tak pozor. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv, ozvěte se, díky.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Vypadá to i hezky s počasí. Meteorologové pro dnešek hlásí maximální teploty kolem 16 až 18 stupňů Celsia. Zítra v pátek by mělo být jasno, sluníčko a teploty kolem 17 až 19.

My System, Felicia, 9 hodin 38 minut, co nás čeká za chvilku. No bude tu tajemný film, už se doblíží 10. samozřejmě, ale k tomu ještě přihodíme aktuální novinky z hitparády 107. Frýčka, Lukáš Bartluch za pár minut.

0: další zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Rusko stále útočí na civilní cíle a vyhrožuje i Evropě. Pomozme Ukrajině ho zastavit. Příspěvky posílejme přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB. 304 452 700. 304 452 700.
3: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
4: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
3: A kde to najdu?
4: Na Mood.cz, je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
3: A nemáš nějakou slevičku?
4: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice.
5: Je čas
6: optimální. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na
6: vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Co se nejlíp hodí?

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10. Free Radio 107 FM.

0: Novinky hit parády.
1: Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin a mám pro vás novinky z hit parády. Novinka číslo 1, Hard to be around a Tiesto. Druhá novinka hit parády Piquito, Piquito, Ricky Martin a Pedro Sampaio. Novinka číslo 3, Grow Me, What What.

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Tajemný film. Už za chvíli.

0: Cayman, I Promised Myself, známá legenda, ovšem tohle byl remix, který se objevil v roce 2004 v době milénia. 9 hodin 57 minut aktuální čas.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A chystáme pro vás i po desáté další super music, co nás čeká, tak bude tu rozhodně Armin van Buuren s novinkou Take Me Home. Zároveň taky Chris Cross Amsterdam. A nebo DJ Tonka, na to se těším hrozně. Don't be afraid. Za 2:10 startuje tajemný film.
2: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
3: Jo, jo.
2: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
3: Co mě zrovna napadne?
4: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
5: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
6: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: 5:50 a jdeme na tajemný film. Přátelé, je na čase to odstartovat. Mám tady pro vás dnes připravený film, který jsme v životě nehledali. Ne. Rodinný československý hudební snímek, který pochází z roku 1989. Tohle je nápověda číslo 1. Ano. Rodinný hudební československý film z 89. roku. Tak, dneska to bude o krátkých nápovědách, protože k tomu filmu nic moc není napsáno, ale nakonec se k tomu snad dopátráme. Tohle byla první nápověda, dáme další za chvilku.
0: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Groovy.

0: film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Jdeme na nápovědu číslo 2 z tajemného filmu. Přátelé, rodinný dobrodružný hudební snímek. Hodně se tam zpívá. Můžu vám prozradit, že v tomto filmu se objevila i řada známých herců. Objeví se tu například Jirka Lábus, Oldřich Navrátil, Josef Kroner, také Vítězslav Jandák. Film vznikl v roce 1989, ale do kin se dostal až 1. února roku 1991 až po sametové revoluci. A pozor, přestože byl film natočen v roce 1989, tak jeho děj se vrací do poloviny 60. let, kde zachycuje atmosféru tehdejších prázdnin, chatové osady a vztahů mezi sousedy. Natáčení probíhalo v Jizerských horách. Tohle je nápověda číslo 2. Tu třetí dáme za chvíli. Do té doby Armin van Buren a taky Ale Farben.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Little Hollywood za námi, ale Farben a my jdeme na nápovědu číslo 3. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tak, přátelé, opět pár zajímavostí vám mohu prozradit. Hudbu k tomuto filmu složil Martin Kratochvíl. Ve filmu se ale objevuje i spoustu dalších známých písní a skladeb. Například autoři jako Jiří Šlitr, Jiří Suchý, anebo zde byla i slyšena hudba Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Hledáme film, ve kterým hlavní roli hraje malý 13-letý chlapec, kterýmu se posmívají kamarádi na prázdninách a on se snaží získat jejich respekt. Právě proto je pro něj představa, že je akčním hrdinou své oblíbené knihy, tak důležitá. Film má melancholický podtón, nevypráví pouze o dobrodružstvích, ale také o tom, že představy o hrdinství se někdy střetávají s realitou. Tak, tři nápovědy venku! Teď Marnika Smek, Gam Gam, čtvrtou poslední náme za chvilku.

0: Párky 100 gramů za 9,90. Balkony, trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
3: Pěkné dopoledne. Veselá ulice v centru Brna má dostat novou podobu. Přibudou širší chodníky, až 17 nových stromů, lavičky a prostor pro restaurační zahrádky. S těmito změnami počítá koncepční studie kanceláře architekta města Brna, kterou schválilo vedení města. Proměna se dotkne také části Solniční ulice. Česko čeká zítra a v sobotu finále senátních voleb, ve kterém zástupci starostů mohou po 6 letech zopakovat své vítězství. Voliči ve 22 senátních obvodech zároveň rozhodnou o tom, nakolik v senátu posílí vládní hnutí ANO. Bez ohledu na výsledek druhého kola je jisté, že v horní parlamentní komoře si většinu udrží opozice. V pákistánském Pešáváru zahynulo nejméně 18 žáků a jeden učitel poté, co se zřítila střecha v jedné ze škol. Dalších 40 dětí je zraněno. Některé jsou pravděpodobně v kritickém stavu. Zatím není jasné, kolik dětí je zasypáno pod sutinami. Trenér fotbalistů Realu Madrid José Mourinho si pochvaloval velký obrat v závěrečných 10 minutách na hřišti AS Řím. Bílý balet prohrával 1-3, ale nakonec ve středečním utkání ligové fáze Ligy mistrů zvítězil 4-3. Slabý první poločas vzal portugalský kouč na sebe, za druhý pak podle něj nesli odpovědnost hráči.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
4: Jdeme taky omrknout, jak to vypadá s dopravou. Opět máme tady pro vás jednu bouračku, pozor. Okružní ulice směrem z centra, je to za křižovatkou Střídou generála Píky. Tady se srazilo osobní auto a náklaďák. Na místě jsou policisté, jezděte opatrně. V Brně už se provoz uklidnil, vidím, že drobné zdržení akorát v samotném srdci města Brna, Úzká, Dornych, Trnita, jinak ještě kolem kampusu postojíte a samozřejmě na ulici Rybnické, tady je drobná kolona. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv od vás volejte nebo použijte naši aplikaci, vidím, že tady máme jakousi zprávu textovou, tady už nám asi někdo píše ohledně tajemného filmu. Tak já to jdu ověřit a ještě koukneme na počasí.
2: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
4: Jak to vidíme, meteorologové, maximální teploty dnes podle nich by měly vyšplhat na 16, 17 stupňů, tak nějak by mělo být. Aktuálně venku měříme 11 stupňů. Zítra bude více sluníčka a teploty 17 až 19.

0: Tajemný film. Tajemný film. Na Fíradu.
1: Jdeme na to. 10 hodin 40 minut. Před námi je poslední nápověda z tajemného filmu. Přátelé, tady vám prozradím jednu důležitou věc, že dneska jsem se nechal inspirovat herečkou, která slaví narozeniny. Její jméno je Linda Rybová. A když si napíšete, jaký je film, ve kterým se poprvé objevila právě Linda Rybová, která dneska slaví 51. narozeniny, tak se vám zobrazí tento snímek. Narodinný hudební československý. Je to vlastně filmový debut Lindy Rybové. Když se koukneme na hlavní herecké obsazení, tak vám můžu říct jména jako Josef Kroner, Oldřich Navrátil, Jirka Lábus, Linda Rybová, Vítězslav Jandák, Karel Engel a spoustu dalších. Tak co, už víte?
0: Tajemný film.
1: Můžete volat studio právě teď, kdo zná správnou odpověď. Dneska je to trošku složitější, ale věřím tomu, že to uhádneme. Kdo pak si dovolal? Dobrý den.
2: Ahoj, tady Tomáš.
1: Tomáši, v případě, že prozradíš správný název filmu, mám pro tebe poukaz v hodnotě 300 korun na pizzu Bombastika, kterou najdeš pětkrát v Brně. Tak pověs nám, co jsme to dneska hledali.
2: Myslím, že by to mohlo být Můj přítel D'Artagnan.
1: Můj přítel D'Artagnan. Ano, je to tak. Moc gratuluju.
2: Super, děkuju.
1: Nemáš zač. Poukázka letí k tobě, Můj přítel D'Artagnan. Viděl jsi ten film někdy?
2: Ne, neviděl, ale slyšel jsem o něm, ale neviděl jsem ho, bohužel.
1: Já taky ne, člověče, ale docela podle těch nápověd mě to možná i trošku zaujalo, tak možná kouknu. Každopádně tobě přeju dobrou chuť, vydrž na telefonu, nepokládej.
2: Můžu ještě, pardon, vám můžeš někoho potravit?
1: Samozřejmě.
2: Chtěl bych potravit svoji kolegyni Topinku, ona poslouchá a bude mít radost.
1: Topinku, vy říkáte Topinka?
2: Ano.
1: Proč říkáte Topinka?
2: No, někdy se tak chová, ona ví, já se radši nebudu zabíhat do detailů.
1: Mně napadlo spoustu jako zajímavých věcí. Topinka, česneková Topinka, no.
2: Někdy, ano, česneková, ano.
1: Dobře. Tak zdravíme Topinku.
2: Já bych to nechal radši.
1: Jasně, já taky radši, ať se do toho nezamotáme. Ale měj se krásně, vydrž na telefonu, nepokládej, prosím.
2: Děkuju.
1: Přátelé, tak tajemný film dneska za námi, před námi celebritky.
3: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
0: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
3: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
0: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz
3: a splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
0: Těšíme se na tebe.
4: Wow, to je pecka. Tenisová sezóna v Brně nekončí.
5: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými korty.
4: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
5: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let.
6: Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
14: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
15: Zbláznili jste se?
16: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
17: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
18: Free Radio 107 FM 107 FM
19: When Jace was at the table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Do you

0: No, legenda, legenda, legend. Tohle je Jan Vejn, Only You. Zpátečka, máme přesně 10 hodin a 59 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Jdeme hrát další skvělou muziku, Glockenbach a novinka Killum Scott, Cool Light. Zahraje taky Dara Bangaranga. A nebo Jump and Joy, Vamos Everybody. Hity nachystaný, s vámi Roman Kolodě, ještě hodinku společně strávíme a mrkneme na celebritky, koukneme na zdravotní stav Richarda Millera a taky se koukneme za Samerem Issou. Trávil léto v Chorvatsku a nejenom to, že ležel, opaloval se a užíval si svobody a volna, on tam byl se svojí partnerkou, ale ještě k tomu si něco přivezli. Co? To se rozvíte za chvíli.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Anima Atoma. 8 minutek po 11. dopolední. Richard Miller. Trápí ho zdravotní problémy, přátelé, já mám pro vás dobrou zprávu, nic vážného to není. Koukneme za ním už za pár minutek. A taky Samer Issa v Chorvatsku. Co si dovezl? Budete překvapení. Bude to pro nás, pro všechny. Dara Bangaranga, September a další hity budou následovat. Glockenbach, Miley Cyrus. To je hudební výběr do půl o půl čerstvé zprávy.
1: Roman Koloděj, Roman Koloděj, Free Radio.

0: Get Cover, September. 14,5 minuty po 11. Pojďme se podívat na celebritky. Sliboval jsem, že vyrazíme za Richardem Millerem.
1: Celebrity show. Celebrity show na Free Radio.
0: Slavný slovenský zpěvák Richard Miller znovu bojuje se zdravím. Ve videu na Instagramu otevřeně přiznal, že je opět nemocný a musí se zotavit. Zpěvarák, kterého v posledních letech trápí vážné zdravotní komplikace i nesnesitelné bolesti po operacích kotníku, však nestrácí víru. A na Instagramu v jednom videu přiznal, že jsem bohužel nemocný. Už jsem to měl za sebou, byl jsem přesvědčený, že to skončilo. Nakonec ale budu se muset ještě nějakou chvíli zotavovat. Hudebník přitom mluvil viditelně oslabeným nebo slyšitelně oslabeným hlasem. Určitě chápete, že s tímto hlasem nejsem schopný ani mluvit a už ne zdaleka zpívat. Takže asi nějaká rýmečka. Tak držíme pěstě, to dobře dopadne a tě brzy zdrav a může znovu koncertovat a samozřejmě nás bavit svým vystoupením. Už se těšíme. Glockenbach, Miley Cyrus, Jump and Joy.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Ale Jump and Joy, vamos everybody, 11:30, čas na čerstvé zprávy, jdem se podívat, co je nového.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa

0: Kterou pořádá diecézní Charita Brno, lidé darovali přes 4 miliony korun. Část výtěžku jde pečovatelské službě domácí zdravotní péče, která pomáhá nevyléčitelně nemocným přímo v jejich domovech. Sbírku je stále možné podpořit online až do konce října. V den výročí republiky na hrad dorazí jen jeden z žijících bývalých prezidentů. Miloš Zeman sdělil, že místo předávání státních vyznamenání se zúčastní shromáždění Českého svazu bojovníků za svobodu. Zemanův předchůdce Václav Klaus si slavnostní událost ujít nenechá. Polský aktivista známý na sociálních sítích jako Bosý běžec strávil 10 hodin tím, že odevzdával do automatu více než 11 000 recyklovatelných lahví a plechovek. Sbíral je od letošního března a teď v zájmu o ochranu životního prostředí nasázel jednu po druhé do sběrného boxu. Český brankář Jakub Dobeš 18 zákroky neodvrátil prohru hokejistů Montrealu 4-5 na ledě Washingtonu a na vítězství v NHL čeká už 3 zápasy. Colorado podlehlo Dallasu 2-3 po samostatných nájezdech. Martin Nečas byl jedním ze 3 neúspěšných exekutorů domácího týmu v Rozstřelu. Na výhře Star se podílel Radek Faxa, který odehrál přes 12 minut.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
2: A jdeme taky omrknout, jak to vypadá v Brně aktuálně s dopravou. Pozor si dávejte stále na Okružní ulici, je to směrem z centra za křižovatkou třídy generála Píky. Střetl se tady osobní auto a nákladák na místě policie a pozor ještě na trase, kdo jede z Uherského Hradiště na Brno. Tak před omezením v Bučovicích v obou směrech se vytvořila asi 2-kilometrová kolona. Jezděte opatrně, kdyby cokoliv zavolejte. Ještě tady vidím, přátelé, pozor. Jihlavská Vídeňská na této křižovatce máme nahlášenou dopravní nehodu, nemáme podrobnosti, ale mělo by to být v celku čerství, tak kdyby náhodou jste jeli okolo na Jihlavské Vídeňské pod Kremačkou, měla by tady být bouračka, tak nám prosím zavolejte nebo pošlete zprávu přes aplikaci, jak to tam vypadá. Vidím, že se nám to tam docela hodně štosuje, kolona aktuálně od křižovatky s ulicí Dlouhá, jo, na Jihlavské. Tak pozor, šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
2: Jak bude svítit sluníčko? Tak dneska nic moc, ale zítra by to mělo vypadat mnohem lépe. Vidím tady jasnou oblohu a teploty 17-19, dneska 16 až 18 a aktuální teplota venku už je na 13 stupních.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: On, toužím být v tobě. Ona, byl jsi 9 měsíců. On, promiň mami, špatný číslo.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Kacno v překladu, tohle je Evička Farná na Free Radio 107 FM, 11 hodin 42 minut.
1: Celebrity show. Celebrity show na Free Radio.
0: Přátelé, velké plány. Samer Issa a Lucy. Z Chorvatska si přivezli víc než jenom zážitky. Ano, kdo by si myslel, že Samer Issa v Chorvatsku jenom tak leží na pláži, opaluje se, večer vyráží na drinky, tak ten možná byl letos velmi překvapen, protože v Trpani a Drveníku probíhaly kromě klasického dovolenkového programu právě Samera Issy, tak i pěvecké, herecké a moderátorské workshopy. Samer Issa a Lucy strávili čas léta v Chorvatsku a rozhodně jen neleželi u moře. Zpívalo se, hrálo se, moderovalo se a taky se natáčelo. Co to znamená pro nás? Že si dovezli spoustu materiálu. A vypadá to, že by se mohla objevit i nějaká nová deska s videoklipem. Minimálně písnička. Tak budeme to sledovat. Tiesto, Gabry Ponte, Mockingbird, za chvilku Kenny Dope a bude i Robbie Williams.
2: Našli se prachy, hledal se majitel.
1: A majitel byl nalezen.
0: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
3: Nula.
0: Nula.

0: 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude utržet.
0: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
3: Děláme vědu srdcem a vy ji můžete zažít na vlastní kůži. Navštivte Týden Akademie věd České republiky od 2. do 8. listopadu a nahlédněte pod ruce vědcům a vědkyním v laboratořích. Více o programu na týdenavčr.cz. Vstup je zdarma.
4: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, z MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
11: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
12: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
11: No nekecej.
13: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
14: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
15: Free Radio 107

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. To

0: Kennedy, Present Bomb. 11 hodin 57 minut, Petra je tady už. Ahoj, čau.
1: Čau. Nazdárek.
0: Jihlavská, Vídeňská. Aktuálně se tady řeší havárka. Měl jsem tady výzvu na naše posluchače. Ozval se nám Ondra přes naši aplikaci. Díky, Ondro.
2: Ahoj, tady Ondra, tak prosím tě, na té Jihlavské a Vídeňské, tak je to srážka tramvaje s osobním autem, jsou tam policajti, hasiči, záchranka, takže to bude asi na díl. Ahoj.
0: Pokud můžete, Jihlavská, Vídeňská, raději teďka nejezděte, já se koukám na tu kolonu, ta se nám nějak nerozjela, stále od Kauflandu chcete-li, nebo tu ulice Dlouhá, máme dlouhou kolonu dolů kolem Krmačky až na Jihlavskou, kvůli této bouračce, tak pozor na to, přátelé. Petra je připravena na vysílání, bude tady mezi 12. až 15. a hrát bude co? Kacaj. Dáme si taky Felix Jen společně s Kaskádou. Co třeba United Six Dustboard. To je zpátečka. A mějte se krásně. Já se budu těšit zítra. Toho moc nenamluvila.
1: Ne, já poslouchám.
0: Dobře, tak.
1: Já poslouchám a mluvit budu další 3 hodiny.
0: Přesně tak. Tak se měj krásně a já se těším zítra v 7.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Petra už s vámi ve studiu Fríčka. Máme po 12. hodině, Teresky mají dneska svátek, holky, všechno nejlepší. Nové šaliny i trolejbusy budeme mít v Brně. Brno totiž chystá nákupy za miliardy a více za chvíli.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Go me!

0: Brněnský dopravní podnik vypsal dvě velké zakázky, a to na obnovu tramvajové a trolejbusové flotily. V letech 2028 a 2029 chce koupit 12 nových šalin, dalších 28 chce uzavřít obci. Ve stejných letech chce převzít také 30 kloubových bateriových trolejbusů a obce má platit na dalších 10 kusů. Rozšíření vozového parku je v souladu se strategií města s názvem Čistá mobilita. Zároveň je to i v souladu s dodržením legislativy, která vyžaduje náhradu naftových autobusů, alespoň se takhle k tomu vyjádřila mluvčí městského dopravního podniku paní Tomaštíková. Teď už kaca je na frýčku, za chvíli zprávy.
1: Free Radio, Free Brněnský radio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Unite Sex na Free Radio. Jdeme na další muziku. Přichystání jsou Spinkers. Také se zní Fresh Mirror společně s René. Nebo David Guetta, Alok a Stick Figure na Fríčku za chvíli zprávy.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek

0: Ministerstvo obrany. Stavba bude probíhat za plného provozu. Od příštího roku má platit nový stavební zákon, který má především urychlit povolování staveb a tím zlevnit nemovitosti. Podle některých stavebních firm to ale nepomůže. Ministerstvo pro místní rozvoj si stojí za tím, že jednodušší pravidla a sjednocení povolovacího procesu výstavbu urychlí. Česko patří k zemím s nejhůře dostupným bydlením v Evropské unii. Čína a Severní Korea dnes slavnostně otevřeli nový přeshraniční most, který čekal na zprovoznění přes 10 let. Most propojuje čínský a severokorejský břeh řeky Jalu. Slavnostní otevření 3-kilometrového mostu může naznačovat zlepšení vztahů mezi Pekingem a Pchjongjangem a vůli posilovat hospodářské vazby. Česká tenistka Karolína Muchová do čtvrtfinále turnaje ve Wuhanu nepostoupila. Ve třetím kole sedmá hráčka světa prohrála 5-7 a 3-6 s ruskou Dianou Šnajdrovou.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
2: Pozor si dávejte na D1 na 177. kilometru ve směru na Brno. Stojí na krajnici odstavený kamion. Na trase z Uherského hradiště na Brno před omezením v Bučovicích se v obou směrech vytvořila asi 2-kilometrová kolona. Tak i tady počítejte se zdržením. Houstne nám kompletně Vídeňská ulice, taky si postojíte na D2 ve směru do Brna zhruba od 3. kilometru. Kompletně celý ten jižní okruh stojí. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naši dopravní linku. My to pošlem dál.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
2: 14 stupňů máme aktuálně v Brně, ještě by nám to dneska na těch 16 mělo vystoupat. I zítra očekávejte teploty na svých maximech kolem 16 stupňů a k tomu polojasnou oblohu. Teď Spankers.
1: A teď už tvoje muzika na prvním místě. Free Radio, Free Radio, Brno 107 FM.
3: Are you ready to party? Here we go. Come on everybody and raise your drinks in the air.

0: but I want another cocktail.
1: Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Italo Brothers na Free Radio a ano, je to Double. Double Freečka. Double Freečka. Na drátě už vysmátá Leňa. Leňo, čau.
1: Já jsem si právě říkala, koně, je to Double, není to Double, já myslím, že to hraje po druhé. Rychle skončím volat. Ale ano, se to podarilo.
0: Udělala jsi správně, byla jsi jako první volající na lince, tak ti ohromně gratuluju. Máš 2 hodiny kulečníků, pizzu k tomu do Billiard Club Yellowfish v Brně, Kohoutovicích, koho sebou vezmeš?
1: Tak to je naprostá pecka, protože to už jsem vyhrála po několikátý. A vezmu s tebou zase svoji kamarádku, se kterou tam vždycky jdu a vždycky mě rozdrtí.
0: Tak jo, určitě si to
1: maximálně užijeme.
0: Určitě si to, holky, užijete. Ještě se zeptám, ananas na pizzu patří nebo nepatří?
1: Pro mě ne.
0: Tak jo, tak to máme stejný vkus. Hele, ještě jednou obrovská gratulace, zůstaňme na lince, pro vás ostatní teď další hity.
2: Yellowfish, pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish, přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. Jediné opravdu taneční rádio v Brně.
3: Wow, to je pecka. Tenisová sezóna v Brně nekončí.
4: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými korty.
3: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
4: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let.
2: Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
5: Dva McPops nestačí. Dobře, v McDonald's nyní dostaneš 3. zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
6: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
13: Zlato, co máš dneska v plánu?
14: No přece všechno.
15: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Free Radio 107 FM.

0: Good Hlas na Fríčku, přesně ve 12:53.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A přichystaná je další muzika, už za chvíli to budou Gabry Ponte a Mauricio Bucolo. Zazní i spojení Rudimental a Ella Eyre. Nebo Deoro, to a mnohem více už za pár chvil.
2: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
3: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
4: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
3: A kde to najdu?
4: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
3: A nemáš nějakou slevičku?
4: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
5: Free Radio 107,9.

0: Rudimental a Ella Eyre na Free Radio po 13. hodině. Už za chvíli tu budu mít mluvčího městských strážníků, pana Jakuba Ghanema. Ten vám prozradí, co zajímavého v tomto týdnu strážníci museli řešit. Nenechte si to ujít, teď už ale přehled novinek.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: jsme doma a víme o všem.
1: Na vlně 107 FM už mluvčí městských strážníků, pány Jakub Khanem.
2: Hlídka pořádkové jednotky městské policie včera po 9. hodině asistovala soudnímu vykonavateli v jedné z ubytoven na severu Brna. Pracovník zajišťující exekuci pro jistotu požádal o součinnost, protože měl obavu z reakce, která ho na místě čeká. Samotná exekuční činnost se obešla bez potíží. Strážníci však byli pozorní nejenom v samotném objektu, ale všímavost a dobrou paměť prokázali i před budovou. Když zahledli mladou ženu, uvědomili si, že figuruje v databázi celostátně hledaných. Jakmile jim řekla své osobní údaje, jejich podezření se potvrdilo. Po 17-leté dívce skutečně pátrala policie České republiky a strážníci proto její hlídku přivolali a hledanou jim předali. Přeji pěkný podzimní den a příjemný poslech.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: Kronos na Free Radio, jdeme na další muziku. Přichystán klas. Také do numera Lučenzo. Nebo Florida, za chvíli zprávy s Peťou.
1: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
3: Pěkné odpoledne. Vytvářet lepší podmínky pro stávající i nové stromy při obnově ulic a veřejných prostranství v historickém jádru Brna má pomoci nová koncepce. Klade důraz například na dostatek místa pro růst kořenů nebo na lepší využívání dešťové vody. Koncepce bude účinná od února příštího roku. V Praze dnes zemřel spisovatel a publicista Rudolf Křesťan. Bylo mu 83 let. Nejvíce ho proslavili jeho fejetony, které začal publikovat už jako středoškolák. Za svůj život napsal více než tisícovku krátkých humorných textů, založených na nadsázce, recesi a slovních hříčkách. Poslední rozloučení s Rudolfem Křesťanem bude v pátek 23. října v nové obřadní síni na pražských Olšanských hřbitovech. Na všech německých nádražích a stanicích železniční společnosti Deutsche Bahn začal ode dneška platit zákaz konzumace alkoholu. Německé dráhy se pro něj rozhodly po sérii útoků cestujících na drážní zaměstnance. Nerespektování zákazu chtějí řešit domluvou. V nejhorších případech hrozí vykázání z areálu nádraží, případně trvalý zákaz vstupu. Hokejový obránce Jan Ščotka se po 8 letech vrací do Pardubic. Kometa Brno za mistra světa z roku 2024 získala z Dynama útočníka Tomáše Vondráčka.
2: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme na silnice, pozor si dávejte na Brněnsku v Loděnici, tady bouralo osobní auto dost do dopravního značení. Určitě zde počítejte s omezením, Brno jako takové naštěstí bez nehod, stojí nám ale dálnice D1 ve směru na Brno od exitu 190 až po sjezd na dálnici D2 i na té D2.

0: Free Radio. Burza práce.
1: Fríčkem vám najdeme novou práci, hledá se do Brna finanční ředitel či ředitelka. Pracovní náplň je hlavně odpovědnost za ekonomickou a finanční agendu společnosti, řízení a vedení finančního oddělení společnosti. Také spolupodílení se na aplikaci směrnic a vnitřních předpisů společnosti, kontrola správnosti dokumentů v rámci zpracovávané agendy finančního oddělení, zajišťování evidence a kontrola agendy financování ve společnosti jako sestavování ročního plánu, včetně jeho členění, příprava výhledu hospodářských výsledků a jeho komparace s ročním plánem. Také odpovědnost za správnost účetních výkazů, odpovědnost za proúčtování vnitropodnikových nákladů a řízení finančních toků společnosti a poskytování podkladů pro sestavení konsolidované účetní uzávěrky. Vyžadují komunikativní znalost anglického a pozor i čínského jazyka, a to za účelem komunikace se skupinou a jednateli společnosti. Alespoň vyšší odborné vzdělání a ekonomický obor výhodou, praxe na pozici finančního managementu bude také výhodou. Kontakt a více informací najdete na webu freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job na Free Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Zbláznili jste se?
6: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix, buďte in.
7: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
12: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je Chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
14: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
0: Free Radio 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Fríčko stále s vámi je ve 13 hodin 58 minut.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Jdeme taky na další muziku. Za chvíli už Geoda Silva. Zazní i TGR. Ještě se můžete i na Katy Perry, teď už pozvánky.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Magickou baladu Letnice uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Inscenaci Obraz uvádí divadlo Redota v 19 hodin.
0: Fríčko stále s vámi a já mám pro vás jednu nádhernou věc. Česká hudební scéna totiž slaví mimořádný mezinárodní úspěch. Charismatický brněnský zpěvák, kytarista, taky producent Pietro Falcone vlastním jménem Petr Jestřáb byl oficiálně vybrán prestižní mezinárodní porotou mezi elitních 20 finalistů světového festivalu San Remo. Pietro není na hudební scéně rozhodně žádným nováčkem. Tento brněnský zpěvák má za sebou bohatou koncertní historii, také účast v mnoha pěveckých soutěžích a spolupráci při koncertních show mnoha českých kapel. Těšit se můžete na Pietra i v Brně, třeba na výstavišti či vánočních tradičních koncertech. A my si jeho song s názvem Waiting for the Rain dáme na Fríčku právě teď a hlavně držíme Pietrovi v italském Sanremu palce.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Black Eyed Peas na Free Radio, už za chvíli vás pozvu na barvy podzimu v Botanické zahradě a arboretu Mendlovy univerzity v Brně, tak si to nenechte ujít, teď přehled novinek.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Go me!

0: Brothers. Sleep When We're Dead.
1: Je to Brothers na Free Radio, jdeme na tip, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit?
1: Podzimní náladu přinese výstava, která proběhne ve Sklenicích botanické zahrady Arboreta Mendelu. Nabídne prohlídku areálu Arboreta i návštěvu skleníku s tropickými rostlinami, prodej sukulentů a možnost občerstvení. Barvy podzimu v Arboretu a botanické zahradě Mendelovy univerzity potrvají od 16. do 19. října. Tak je navštivte, teď už Jack Style na Free Radio.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
0: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: rychlíčkem jdeme na další muziku. Už za chvíli se na vás těší DJ Matrix a Karolina Marquez. Zazní Lost Frequencies. Nebo Gabry Ponte, za chvíli taky zprávy.
1: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
3: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
2: A kde to najdu?
3: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
2: A nemáš nějakou slevičku?
3: Zadej promokód RADIO na mood.cz.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Právě Free Radio.
5: Pěkné odpoledne. Veselá ulice v centru Brna má dostat novou podobu. Přibudou širší chodníky, až 17 nových stromů, lavičky a prostor pro restaurační zahrádky. S těmito změnami počítá koncepční studie kanceláře architekta města Brna, kterou schválilo vedení města. Proměna se dotkne také části Solniční ulice. Historii Brna i vývoj motocyklového sportu v meziválečném a poválečném období představí výstava Motocykly 6 strojů brněnské historie na hradě Špilberku. Prostřednictvím 6 vozidel z 20., 30. a 40. let minulého století přiblíží atmosféru doby, kdy motorky symbolizovaly rychlost, technický pokrok i dobrodružství. Výstava bude k vidění od 22. října do 9. května. Měnin chystá odstavnou plochu pro vážení kamionů. Obec leží v blízkosti dálnice D2 a chce tak odradit řidiče velkých nákladních aut, kteří si tudy zkracují cestu. Podobný záměr mají ve Znojmě. Kromě transitní dopravy se tam chtějí zaměřit také na přetížené soupravy. Bývalý ligový rozhodčí Simon Vejtasa dostal za korupční jednání zákaz činnosti ve fotbalu na 15 let a pokutu 150 000 korun. Podle komise se provinil v letech 2021 až 2023 v souvislosti se 3 zápasy rezervy ostravského Baníku. Dvakrát přijal úplatek za ovlivnění utkání a jednou si ho nechal slíbit. Vejtasa s trestem nesouhlasí a hodlá se proti němu odvolat.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Jednička 94. kilometr ve směru na Vyškov od Prahy u Brna, takže došlo k nehodě osobní auta s kamionem. Tady počítejte se zdržením v přerušované koloně, která je už od 190. kilometru. V Loděnici se stále ještě došetřuje dopravní nehoda, kdy osobní auto nabouralo do dopravního značení, vypadá to,

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: To je super, já slyším. Nekecej, fakt, fakt. Koupil jsem si nový naslouchátko. Kolik to stálo? Jojo, modrý.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: rádio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe. Free Radio. Kam vyrazit?
2: Chystá se burza historických vozidel, také výstava historických automobilů a motocyklů, prezentace prací restaurátorských dílen. A to probíhá každý rok na podzim na brněnském výstavišti. Veterán Automotoklub Brno pořádá právě tradiční trhy a výstavu těchto historických vozidel, součástí náhradních dílů a dokumentace. Trhy se konají na výstavišti, a to od toto sobotu od 8 hodin od rána do 15. A na co všechno se můžete těšit? Automobily, motocykly, součástky, náhradní díly, dokumentace a literatura a různé sběratelské předměty. Teď už ale taky Gabry Ponte.
3: Wow, to je pecka! Tenisová sezóna v Brně nekončí.
4: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými korty.
3: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
4: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let.
5: Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
4: Děláme vědu srdcem a vy ji můžete zažít na vlastní kůži. Navštivte Týden Akademie věd České republiky od 2. do 8. listopadu a nahlédněte pod ruce vědcům a vědkyním v laboratořích. Více o programu na týdenavčr.cz. Vstup je zdarma.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
8: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
11: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
12: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Ladíte vlnu 107 FM ve 14 hodin a 55 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Jdeme na další muziku, už za chvíli to budou Mark Korn, neseme to. Zamíříme i do Rumunska za Junou. A bude to i spojení Martin Garrix a Ed Sheeran.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Gregou na Free Radio už taky Lukáš Bartl, kterému přeji krásné odpoledne.
1: Já děkuji, krásné odpoledne i vám, všem
0: 15
1: samozřejmě.
0: 15 hodin, 2 minuty k tomu startuje odpolední Free Party, nejlepší party v Brně. Wow!
1: Chtělo by to konfety, ale při představě, co my všecko smíme a nesmíme v našem studiu, tak vystřelit tady konfetu, tak odvezou jednoho z našich kolegů.
0: Vystřelí
1: techniku,
0: tebe.
1: A ten by pak vystřelil mě, přesně tak to jako to je třeba nepředstavitelná situace, bouchnout ve studiu rádia konfetu.
0: Kdybys to měl asi... v tom mixážním pultu naházený ty konfetky.
1: Hele, tak můžeme se pobavit o tom, kde jsem všude měl konfetky po jako různých parties. A
0: já to nechci vědět.
1: Nevěřila bys, proč? Já to nemůžu.
0: Myslíš, že to chci vědět, kde
1: normálně
0: jsi měl všude konfety?
1: Dovezl, já to musím teďka říct, když jsme to nakousli.
0: No.
1: Já jsem přijel domů a až po té party, jak prostě... se to jako někdy jako rozjede, že ano? Já jsem normálně měl doma konfetu v uchu.
0: V uchu?
1: Ano.
0: Tak tam potom můžeš. Tam potom jsme se to rozvěděli správně. Já se těším zase zítra, Lukáš, do 20.

0: krásné odpoledne. Už jednou jsme si takhle popřáli s Peťulkou, ale já musím ještě jednou popřát krásné odpoledne všem posluchačům Free Radia. Doufám, že se máte dneska dobře, doufám, že vám to odpoledne klape podle plánu, že vám to nikdo nekazí, že vám to třeba nepřekazila brněnská doprava, která je opět i dneska komplikovaná, takže za malou chvilku se budeme věnovat i brněnské dopravě. Do té doby ale věci jako třeba Frajer a Loser nebo taky dění v městě Brně a další aktuální události. Odpolední Free Party teď už s Lukášem Bartlem, zdravím fríčkaře, ať už na 107 FM do aplikace nebo na internet, no a posílám rovnou novinky. Novinky máme rádi, tak je už se nám blíží páteční hit paráda 107 Fríčka, myslete na to, prosím vás, myslete na to, je to důležitý, jako respektive, není to, je to důležité pro všechny fanoušky hudby, takhle to řeknu. No a čísla jsem samozřejmě už včera kontroloval a nahlížel jsem na to, jestli se tam vůbec na tom webu něco děje. Přátelé, věřte, nevěřte, děje. A děje se tam toho hodně. Takže doufám, že i v pátek naladíte hitparádu 107 Fríčka, teď ale zpátky do čtvrteční odpolední Free Party. V kalendáři 15. svátek slaví Teresky. Babička, kdyby žila, tak by dneska slavila svátek. Tak babi, aspoň takhle, ze spoda nahoru, ti posílám všechno nejlepší k svátku. Terky, hezky to oslavte. Alexandra Sten a Donny, Set Me Free před námi. Bude tady taky Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, anebo Minelli, No Tears. Tak prosím vás, žádné slzy a široké úsměvy na tváři. Free Radio.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: frajer nebo loser?
1: Ladíte Free Radio, odpolední Free Party a dnes v rubrice Frajer nebo loser opět dívka, to znamená, nechám na vás, jestli je to frajerka, anebo jestli tohle z toho, jakoby, je až moc. Řekl bych tak trošku chodící železářství. Podíváme se na ženu jménem Elaine Davidson. Elaine Davidson pochází z Brazílie. Zatím jakoby, by to nebylo nic zvláštního, je to úplně normální žena, až na to, že drží jeden takový zvláštní světový rekord. A to je největší počet piercingů. Piercing, dneska už známá věc, víme všechno, co to znamená, nebo všichni, co to znamená. Doufám teda, že víte všichni, co to znamená. No a Elaine Davidson je z Brazílie a když to počítali, protože to bylo docela komplikované, spočítat jakoby úplně všechny, protože se tomu věnuje již několik let a dělá to celkem jako kvalitně a poctivě, tak to číslo se zastavilo na čísle, to je skoro jak hlasování do hitparády. Takový slabší hlasování, ale poslouchejte pozorně. Téměř 1900 děr s piercingem. Jeden člověk. Jedno lidské tělo, které po tomto rekordu už v žádném případě nevypadá jako lidské tělo. Co vy na to? Šli byste s Elaine třeba na kavčo někam takhle vyrazit? Ono se toho totiž jako nedá schovat, nedá se toho nevšimnout. A takový světový rekord, nevím, jestli je to jako fakt jako úctyhodný rekord, anebo jestli si potom už člověk říká, že to hraničí jako s bláznostvím. Chápu, piercing, krásná věc, doplněk jemně na ženském těle, nebo třeba kamínek na zubu, jsou to věci, které dokážou jakoby některé ženy okrášlit a holkám se to líbí a chlapům se to tak líbí, tak proč ne, ale jako 1900, to je hodně, prosím pěkně.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží pozornost.

Pátečková muzika v éteru Free Radia, konkrétně The Puppet, Pupíček, Puppet a Maestro G. Maestro G se dneska postaral v éteru Free Radia právě o ten starší hity, no a my se teďka podíváme na o něco mladší hity. Za okamžik doprava a počasí a i hned potom do éteru poletí Miley Cyrus. S dalším kouskem potom nastoupí Florida, dáme si Do-si-do. A o rychlejší muziku se postará samozřejmě Sigma. Nobody to

0: Příjemný poslech a skvělou náladu vám všem přeje Free Radio 107 FM. No a teď už rychlý pohled na silnice.
1: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
3: Víme, kde to hostne. Doprava Free Rádia.
0: 15. hodina 29. minuta Free Radio 107 FM přináší informace o aktuální dopravní situaci. Buďte opatrní, dálnice D1 194. km u Brna ve směru na Vyškov. Tady došlo k nehodě osobního auta s kamionem. Počítejte se zdržením v přerušované koloně zhruba od 190. km, tam někde se dobržďuje. Jinak v centru města Brna očekávejte silnější provoz, nebo blíž tomu centru města Brna očekávejte silnější provoz v okolí Úvoz. Úvoz, vidím tady taky komplikovanou situaci na Vídeňské ulici v okolí Mendlova náměstí, to znamená Vídeňská, Poříčí, Křížova a také Hlinky. Tady všude očekávejte kolony a zdržení od 5 do 10 minutek. Další komplikace D2 Komárov, Hněvkovského, Sokolova, Čírova. Tady velmi silný provoz, ztráta klidně až čtvrt hodinky. K tomu ještě komplikace ve Slatině v okolí CT parku, buďte opatrní, velmi silný provoz hlásíte právě na těch přilehlých ulicích v okolí Řípské ulice. A další komplikace očekávejte ještě na Vinohradech, Jidovnická, Žarošická, stejně jako každé odpoledne na této ulici, včetně Kninické, očekávejte komplikace a kolony. No a když jsme u komplikací a kolon, tak nám dává zabrat také uzavírka Pisáreckého tunelu, to znamená všude v okolí, jak už jsem říkal, ať už jsou to Hlinky, nebo Bauerova ulice, Rybnická, nebo Vesarská, nebo Pisárecká, tady všude očekávejte komplikace a 100% počítejte se zdržením klidně až okolo 15 minut. Tolik aktuální zprávy z dopravy, Free Radio přeje šťastnou cestu. Pokud máte další informace, využívejte aplikaci a nebo rovnou volejte na dopravní linku. Děkujeme.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 17,5 stupně hlásíme aktuálně v Brně. Večerní teploty se budou pohybovat okolo 13 až 12 stupňů Celsia. Noční teploty se propadnou na pouhých 6 stupňů. Večer i noc bez deště a bez přeháněk. Zítra očekáváme zpočátku dne mlhu, později vyjasňování až na polojasno, takže zítra odpoledne snad troška sluníčka. 17-18 stupňů jsou zítřejší maximální teploty, ale noční teploty se propadnou na pouhé 4 stupně.
4: Let's go.
0: Let's go. Teď už Miley Cyrus, minutka a půl po půl čtvrté, Free Radio 107 FM a odpolední Free Party.
4: Free Party.

0: buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Mrkneme se v odpoledních party na další zajímavosti ze světa, kde si dávno to bylo naprosté sci-fi. Říkali jsme si, to nebude, to není možný, to bude až někdy daleko a najednou je to tady. Já rovnou zkrátím celý ten proces. Jedná se o, dá se říct, kamiony na elektriku. Kdo by to byl řekl, možná se toho dožijeme, že jednoho krásného dne dálnice D1, že tam nebudou tak jako za sebou, jak jsou pořád vyskladány ty krabičky, že tam nebudou stát takhle jako kamiony a bude tam stát jedna mikrovlnka za druhou. Takže ne, já bych to nechtěl nějak hanit, samozřejmě je to vývoj, jdeme dopředu. Ale pojďme se podívat, co se událo během pouhých 9 let. Tesla Semi se rodila téměř 9 let. Dálková nákladní doprava teď dostává šanci na zásadní proměnu. Dokážeme si vůbec představit, že by vlastně dálkovou dopravu řídili vlastně elektroauta?

0: rybníčka. Pojďme se podívat na podrobnosti. Tesla po 9 letech odkladů zahájila sériové dodávky elektrického tahače. Nový model výrazně odlehčili a dostal také praktická stahovací boční okénka. Nabíjení nabízí vysoký výkon, ale rozvoj stále brání chybějící infrastruktura. Pojďme trošičku nahlídnout pod pokličku toho tématu. Tesla v září zahájila dodávky elektrických stahačů Semi další skupině zákazníků. Od chvíle, kdy Elon Musk 16. listopadu 2017 vozidlo představil, uplynulo téměř 9 let. Výroba měla původně začít už v roce 2019. Projekt však provázely opakované odklady. Předání vozů představuje významný posun pro využití elektromobility v dálkové přepravě. A to je ta zásadní proměna, dálková přeprava a elektromobilita v jednom tématu. Podle vedoucího programu Tesla Semi Dana Presleyho tvoří těžké nákladní vozy jen 1% všech vozidel, ale produkují 16% emisí. První tahače převzala Pepsi Corporated v prosinci 2022, tehdy však šlo jenom o omezené dodávky pouze 36 ze 100 objednaných vozidel z pilotní výroby. Rozjezdy projektu zbrzdila také pandemie, potom nedostatek čipů, i přesto, že s dodávkami součástek a bateriových článků počítali dopředu. Firma zároveň upřednostňovala jiné modely, sériová výroba začala tedy 29. dubna 2026. Její další rozšiřování však zatím nedosahuje plánovaného tempa. Máme tam taky řadu vylepšení. Tesla Semi prošla řadou vylepšení. Tesla vybudovala specializovaný závod pro výrobu tahačů Semi ve Sparks v Nevadě. Dobře poslouchejte, je to hned vedle Gigafactory Nevada. Plánovaná kapacita dosahuje až 50 tisíc vozidel ročně, což odpovídá zhruba tisícovce vozidel týdně. To jsou docela závazky. 1000 vozidel týdně vyrobí. Společnost současně počítá do roku 2030 s vytvořením zhruba 3000 pracovních míst. Je to neuvěřitelné. Během vývoje konstrukční tým upravil řadu detailů, no a Tesla je zhruba o 450 kg lehčí než předchozí verze. Kromě toho také nahradili výkonná boční okénka stahovacími, aby řidiči snáze dosáhli na čtečky a zařízení umítnic. No a to hlavní. Zákazníci si mohou vybrat ze dvou variant. Long Range využívá baterii s kapacitou 822 kWh a nabízí dojezd až 805 km s nákladem a verze Standard Range disponuje baterií o kapacitě 548 kWh s dojezdem přibližně 523 km. Přátelé, je to budoucnost. Uvidíme, co bude jezdit po dálnicích.
1: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
2: Rusko stále útočí na civilní cíle a vyhrožuje i Evropě. Pomozme Ukrajině ho zastavit. Příspěvky posílejme přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB. 304 452 700 304 452 700
3: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
5: Co se nejlíp hodí?

0: Verunka, Tomík, máma, babi, deda. No jo, a Bohou samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
1: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Ale společně se Sigmou a s megahitem Nobody to Love. Máme 3 minutky po 3:15. V odpolední free party se mrkneme na aktuální kinonovinky. No, jak dlouho jste nebyli v kině? Pokud máte rádi české filmy a české komedie, tak tohle by se vám mohlo líbit. Free Radio,
1: novinky v kinech. Tento týden pro vás mám i jeden úlet, česká komedie Šipkaři. Pepe je charismatický čtyřicátník, který právě vyšel z vězení a je přesvědčený, že tentokrát mu plán konečně vyjde. Jenže dluží teatrálnímu lichváři a na záchranu vlastního života mu zbývá jen 8:40 hodin. Šanci vidí v šipkařském turnaji a tak vyhledá starého známého Milánka, dredatého podivína ze Samoty, který je geniálním hráčem šipek, ale před lidmi netrefí ani terč. Spolu s mlčenlivým Jánošem se trojice vydává na bláznivou jízdu mezi šipkařskými turnaji, zapadlými hospodami a podsvětím, kde má každý vlastní plán i vlastní tajemství. Československá komedie režiséra Jakuba Machely s Tomášem Maštalírem a Jakubem Štávkem v hlavních rolích, tak se určitě vydejte do kina na nový film Šipkaři.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Pomalinku se nám blíží 16. hodina, přesný čas 15.56, krásné odpoledne přeje Free Radio.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A těsně před 16. hodinou taky ukázky další muziky.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
0: Teď už ale uslíbené ukázky muziky, která nás čeká v odpolední free party. Milky, David Guetta za okamžik se skladbou Just The Way You Are. K tomu taky Just In Case, Timmy Trumpet. A když už odpolední free party, tak taky nějaká ta party. Tentokrát Party Rock Anthem, Lauren Bennett a LMFAO. Chvilka mám ráček, ale chvilka má sluníčko, takže krásné čtvrteční odpoledne všem na 107 FM. Před námi Milky, David Guetta, Timmy Trumpet a taky LMFAO.
4: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.
5: And it goes

0: Laguna Rock, Party Rock Anthem.
1: Takže maličko Shuffle Dance, Everyday I'm Shufflin, energická petarda, Party Rock Anthem dnes v odpolední Free Party na Free Radio. Ještě jednou příjemný poslech a dobrou náladu tady přímo ze studia pro všechny, co jste třeba na cestách, nebo co se snažíte prodrat se brněnskou dopravou a tak nějak přežít ty kolony, takže i tam zdravíme, no a taky samozřejmě spoustu z vás ještě po 16. hodině v zaměstnání. Je to teda lidově řečeno nechutné, ale... Jediný okamžik, kdy můžu použít tohle slovo, je, že jste ještě po 16. hodině v práci, no, tak aby to nebylo zase tak moc jako nechutný v té práci, tak vás zvu zhruba za 50 minutek, startujeme Freebox, no a tam budu posílat samozřejmě muziku i k vám do práce, ať už je to jakákoliv práce, jakékoliv zaměstnání a jakákoliv pracovní pozice. V práci je to lépe, pokud máte tedy možnost poslouchat muziku v práci a pokud jako je tam ta šance, tak vás tam určitě pozdravím. Teď ale ještě hodinka v polední Free Party, no a za malou chvilku už takový ten jakoby zlatý grál toho odpoledne a to jsou covery a remixy. Já se zase těším. Já vám to nemůžu prozradit takhle dopředu, ale můžu vás malinko nalákat. Takže před námi Joel Corey, Whisper, taky třeba Gabry Ponte, Viento a další muzika a za okamžik už covery a remixy. Těšte se.
2: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Gromí.

0: hudební covery a remixy. Covery a remixy na Free Radio.
1: Dámy a pánové, vážení a milí posluchači, ještě jednou krásné odpoledne všem posluchačům Free Radia. No a když se řekne krásné, tak si člověk vždycky vybaví něco velmi pěkného, krásného, že logicky. No ale nic škaredého. A já mám pro vás dneska opravdu krásný remix. Někdy jsou to remixy plné energie, někdy jsou to remixy plné emocí, no a dneska je to opravdu jako do krásy. Nevím, jak jinak to popsat. Je to skladba, kterou si prostě musíte poslechnout, nejlépe tak, abyste na to měli jako okamžik času, abyste to vnímali. No a pokud máte kvalitní audio doma v práci, sluchátka, automobil, cokoliv takovýho, kde se můžete malinko víc ponořit do toho zvuku, tak si to dneska opravdu jako zesilte a opravdu vychutnejte. Lahutkový kousek a lahutkový remix, jak jsem nazval krásný remix, skladby Toka s Miracle, už tak jako Fragma je nádherná věc, že jo, takže... Tohle je vlastně verze z roku 2000 na skladbu Toka s Miracle v podání projektu Fragma, no a my se podíváme na remix právě tohoto slavného megahitu, který prošel nespočtem remixů, no a já musím dneska jako říct, opravdu pokud máte rádi hudbu a pokud milujete různý covery a remixy na Free Radio, tak si to dneska pořádně zesilte. Jdeme na to.

covery a remixy na Free Radio. Fragma Tokas Miracle, Miss Kanaya remix. Já myslím, že když se něco povede, tak by to mohlo znít nějak asi zhruba takto. Jak už jsem říkal na začátku, Fragma Tokas Miracle, sama o sobě krásná skladba. Miss Kanaya remix. Každopádně tohle je verze, která dneska doprovázela odpolední free party. Doufám, že se vám covery a remixy líbily. No a doufám, že tahle nová verze potěšila nejedno fríčkařské ouško.

0: Free Radio 107 FM. Čtvrteční odpolední free party, to byl Robin Schulz a taky Jasmine Thompson, nádherná skladba Sun Goes Down. Za zhruba 5 minutek informace z brněnské dopravy, prolítneme aktuální dopravní situaci, omrkneme taky předpověď počasí, no a ještě předtím taky vzpomínka na rok 2000, kdy vlastně projekt Bahamen vydal skladbu Who Let The Dogs Out. Kdo by to neznal, že jo? Who Let The Dogs Out? Já myslím, že to je tak strašně veselý hit, že musí potěšit každého, kdo si dneska naladil 107. Takže právě tohle bude zpátečkový hit, který máme před sebou. No a pokud nevíte, kam vyrazit za kulturou, ještě před Bahamenem pár tipů z Free Radia.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Magickou baladu Letnice uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno 19 hodin. Inscenaci Obraz uvádí divadlo Redota 19 hodin.
1: Zpátečka Free Radia.

0: Odpolední free party, taky Bahaman, Who Let the Dogs Out pro všechny posluchače Free Radia. Máme 8 vteřin před půl pátou. Chystá se doprava a počasí.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
0: 16 hodin 30 minut Free Radio 107 FM a aktuální zprávy z brněnské dopravy. Na cestu posílám další pecky, například Sorry Papi, Hey Girl Shake It, nebo taky New Religion, BB Rexa a Faithless. Super odpoledne a příjemný poslech, teď ale rychlý pohled na silnice, jdeme za dopravou.
1: Víme, kde to houstne, doprava Free Radia.
0: Poslední dny máme v Brně celkem krušno a všecko je to vlivem uzávěrky Pisáreckého tunelu. Buďte opatrní, no a pokud vyjíždíte, ať už pracovně nebo soukromně právě do těchto oblastí, tak se obrňte nervama, hezky si vemte něco sladkého na cestu a hodně pití a každopádně asi tak jako další přívěs za sebe plný trpělivosti. Buďte opatrní, pojďme se podívat na ty komplikace, které vás dneska odpoledne trápí v Brně a v blízkém okolí. Na průtahu Brna na Sportovní ulici směrem na Vinohrady tady bourala dvě osobní vozidla, na místě jsou záchranné složky a provoz je tam částečně omezen. Jakmile máme komplikace na Sportovní ulici, bude se to promítat také v okolí Lůžánek, to znamená, buďte připraveni na komplikace v okolí OC Tesco, v Králově Poli, no a samozřejmě také v okolí Lůžánek. Další informace, dálnice D2, 8 km ve směru na Bratislavu, tady došlo k nehodě nákladního vozidla s autobusem dokonce, kolona se tam prý zatím netvoří, projíždějte opatrně. Brno, ulice Cejl, u křižovatky s ulicí Soudní, tady došlo ke střetu osobního auta s jednokolkou, na místě zasahují záchranné složky a částečně je tam blokovaný jeden jízdní pruh. Očekávejte tady v té oblasti zdržení a možné komplikace. Na Brněnsku mezi Vranovicemi a Velkými Němčicemi je to u odbočky na Úherčice. Tady je hlášená havárie, srážka nákladního auta s traktorem. Místo je průjezdné pouze jedním pruhem, projíždějte opatrně, no a hlavně dávejte pozor v té oblasti, kdyby tam vznikaly další kolony a komplikace. Teď se podíváme právě na kolony přímo do centra Brna. Vidím tady velmi stále silný provoz, ať to Komárov, jich Brna, Heršpická, Černovická nebo taky Hněvkovského, komplikace Zvonařka nebo silný provoz v okolí Zvonařky, taky Vídeňská ulice v okolí Mendlova náměstí, Poříčí, Hlinky, no a okolí Pisáreckého tunelu, to znamená opět, vidím tady další kolonu na Veslařské ulici, pokud jdete tam směrem z Kohoutek, taky pozor na Pisárecké a na Rybnické, tady nám to všude stojí, no a další kolona aktuálně i na Kněžické ulici, no a k tomu samozřejmě komplikace na Sportovní a v okolí

0: 7. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
1: Teď ale počasí, ano, je to zrádné počasí, máme takovéto podzimní období, za oknem to vypadá krásně, svítí sluníčko, vylezete ven, bum, bác, a je tam pouhých 12 stupňů. V Brně máme aktuálně teploty mezi 16 a 17 stupni a na večer se bude pozvolna ochlazovat. Kolem 7. večerní se to propadne na 12 stupňů Celsia, noční teploty klesnou až na pouhých 6 stupňů. Jinak tady vidíme večer a noc 0 srážek, takže déšť ani přeháňky dneska v noci a na večer nečekáme. Zítra z počátku dne nic moc, bude ráno celé dopoledne mlha a zatažená obloha, později se ale vyjasní až na polojasno, odpoledne tedy ubývání oblačnosti. Ty nejvyšší teploty budou zítra mezi 17 a 18, to znamená docela podobné jako dnes odpoledne, ale zítřejší noc tam to padne na pouhé 4 stupně nad nulou. Máme 5 minutek po půl páté na Free Radio, Sorry Papi, Becky G a taky Topic. Hezké odpoledne.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Manžel se v křečích svý na posteli. Ježiš, to je bolest! Volej záchranku! Dělej, volej, prosím tě, já tady umřu! Honem, volej! Manželka. Ludvo, vydrž, já to zařídím, já ti zavolám hnedka, vydrž, počkej, já už volám, jaký máš heslo na mobilu? No, víš co, už je to nějaký lepší, už nevolej.
0: Lukyho vtípek na Free Radio. Yeah, yeah, they said it couldn't happen, baby.

0: Nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Freeradia.
1: Těšíme se na tebe.
2: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
4: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
3: A kde to najdu?
4: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
3: A nemáš nějakou slevičku?
4: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
5: Děláme vědu srdcem a vy ji můžete zažít na vlastní kůži. Navštivte Týden Akademie věd České republiky od 2. do 8. listopadu a nahlédněte pod ruce vědcům a vědkyním v laboratořích. Více o programu na týdenavčr.cz. Vstup je zdarma.
6: Zbláznili jste se?
7: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
8: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
14: No jasně, z MND to jde.
13: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
15: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
16: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
15: Dnes musíte vybrat.
16: Mám tady pro vás předvýběr a
15: šíříme
16: výběr. Dvojnásobíme investice. Je
15: čas
16: přijmete to riziko?
15: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
17: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Posloucháte odpolední Free Party, žijeme Brnem, no a v Brně se na nás chystají bohužel další komplikace v dopravě. Nebude to teda silnice, ale bude to dneska výluka tramvají, takže změna linek 5, 6, 10 až 12. Schillingerovo náměstí a Pekařská ulice, pokud tudy jezdíte, tak prosím pozorný poslech, bude velká výluka.
1: Kvůli opravám tramvajové trati v oblasti Schillingerova a Komenského náměstí bude od sobotního rána nepřetržitě až do 18. hodiny v neděli 18. října vyloučený provoz tramvají v ulici Husova a Pekařská. Tramvajové linky 5 a 6 pojedou v úseku mezi Moravským náměstím a Poříčím obousměrným odklonem přes náměstí Svobody a ulici Hybešovou. Tramvajová linka 12 pojede v úseku mezi Českou a Hlavním nádražím odklonem přes náměstí Svobody. Náhradní dopravu pak zajistí autobusová linka X6, která pojede v úseku Česká, Mendlovo náměstí, Poříčí. Noční autobusové linky pojedou v noci ze 17. na 18. října ze zastávky Hlavní nádraží odklonem přes náměstí Svobody. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Free Radio fandí brněnské kometě.
1: Kometa! Lupeny zadarmo! Já doufám, že to slyšelo celé Brno. Před okamžikem ve skabě Lean On zazněl signál, který by měl vyburcovat posluchače Free Radia k tomu, abyste co nejrychleji volali studio Free Radia. Pojďme se podívat, jestli nám to vůbec funguje. Halo, halo, Free Radio, kdo pak je tam?
2: Ahoj, tady Michal.
1: Michal, výborně, Michala, já jsem Lukin, ahoj, jak se máš?
2: Ahoj. Jo, dobrý, jedu z práce, svítí sluníčko, takže super.
1: Takže akorát ještě tu kometu tam nějak vyhmátnout, že? A je to... Michale, chodíš takhle na zápasy, chodíš na špíl občas, kouknout za fandici?
2: Jasně, já jsem i hrál hokej dřív, takže občas chodím, na kometě jsem byl snad dvakrát, co tady žiju v Brně. Takže jo, chodím občas.
1: Já myslím, že teďka mají ty zápasy ještě přidanou hodnotu. Pokud seš v obraze, tak i víš, že jsou to proti soupeřům vždycky poslední zápasy na tomto ledě. Aha. Takže je to jakoby historický okamžik, s každým tím utkáním už se pomaličku jakoby loučí s námi Hala Rondo. Takže věřím, že i těm lidem, co tam třeba pár let nechodili, tak teďka se na ten zápas půjdou podívat. Zkrátka, pomaličku se s Halou Rondo budou loučit kometáci a právě proto je potřeba to pořádně oslavit všechny ty roky a všechny ty léta, co jsme v té hale zažili a prožili. Takže teďka máš šanci dostat se tam taky. Jsou to Lupeny na špíl. Teďka prosím tě, se musím podívat, je to tato neděle, ano, 18. 18. kometa na svém ledě hostí Liberec. Šel bys?
2: Jo, jasně.
1: Tak půjdeme spolu, ne?
2: Jo, je hodná, takže nevím, s kým půjdu.
1: Já jsem to jenom tak jako, zkusil jsem to. Prosím tě, teďka ještě poslední jakoby věc, kterou tě musím požádat, a to jsou pravidla soutěže. Chceme slyšet, jak budeš fandit. Hele, jestli máš trošičku jako modrobílý srdíčko, tak tam určitě něco vytáhneš. Takže já tady stáhnu muziku, a si lidi trošku užijou v odpolední free party legraci. A Michal nám předvede, jak bude hulákat v kotli 18. na Rondu.
2: Kometa do toho, kometa do toho.
1: Ještě pojď, ještě něco vymyslí, něco.
2: kometa do toho, ať je to hotovo.
1: No výborně, mělo to dokonce koncovku, ať je to hotovo. Já si myslím, že tohle se uznat jako určitě dá. Michal se nechal ještě v půlce vyhecovat, ještě to dali ještě jednou ten fandící refrén. Je to krásný. Michale, hele, pořádně zápas uži, máš tady dva lístky, já ti nechám oba dva, nebudu vyžírka, utíkej tam s někým, s kým se chystáš na zápas a pořádně zafanděte. Teďka tě poprosím ještě jednu věc, vydrž na telefonu, abych tě mohl zapsat mezi ostatní výherce a poslední možnost taky pro tebe. Říká, jedu z práce, radím Free Radio, za to pochvala. Máš kolegy, kamarády, holku, přítelkyni, ženu, rodiče, někoho, koho bys rád pozdravil do éteru?
2: Jasně, všechny kamarády z Olomouce, s kterýma vždycky posloucháme takový taneční písničky, tak ty bych já pozdravil.
1: Výborně, výborně. Tak kámoša z Olmiku, zdravíme. Michale, zatím se s tebou loučím a gratuluju k výhře. Vydrž na lince. Ahoj.
2: Díky, ahoj.
1: Přátelé, takhle to vypadá. Odpoledne na Free Radio. Občas písničky, ale občas taky dárečky. Stačí poslouchat. 16.55 před námi Griffin.

0: A stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Rádio 107 FM, od mikrofonu zdraví Lukin. Půl minuty schází do páté hodiny. Dámy a pánové, 17. hodina za okamžik a po 17. taky Freebox na Free Rádiu.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Takže krátká pozvánka taky na dnešní písničky na přání. Čtvrteční odpoledne 100% musí patřit Free Radio. Teď jsme tady kecali ještě právě s Michalem, s dalším výhercem lístku na kometu. No, byl nejrychlejší, co se dá dělat. Ale je to super člověk, chvilku jsme pokecali a já jsem hrozně rád, že ty lístky padly někomu, kdo se na ten špíl opravdu chystá, kdo se tam jakoby těší. Takže pokud byste rádi taky vyhráli lístky na kometu, stačí pozorně poslouchat Free Radio. Máme před sebou celkem 3 hodiny písniček na přání. No a během těch 3 hodin, přátelé, jako věřte nebo ne, ono to tam kdykoliv může padnout. Takže držte vlnu na 107 FM, já posílám Alessandru, Supposed to Be. Taky taneční horkou novinku Don't Stress Your Mind, prosím vás, nestresujte se, o tom je novinka pana Borise Brejchy. A taky kolega z DJské branže James Hype. Krásné odpoledne, lomeno podvečer, Free Radio 107 FM za okamžik Freebox s Lukinem, no a schází nám 2 songy a budeme startovat, tak užívejte.
2: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta, proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
4: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: na Free Radio.
1: Máme krátce po 17. hodině a Lukin zdraví všechny posluchače Free Radia. Díky, že posloucháte, díky, že ladíte. Pokud tvrdnete v brněnských kolonách, i tam budeme posílat další hity a další muziku. Jinak songy na přání startujeme právě teď mezi 17. a 20. Máte možnost i vy sami zasáhnout do playlistu Free Radia, zavolat nebo napsat a objednat si takovou písničku, jakou máte rádi. Telefonní linka 790 107 107, k tomu taky studio@freeradio.cz, to je náš mailík, který tady čekujeme všichni moderátoři vždycky během vysílání. No a pokud chcete, můžete samozřejmě využívat i naší aplikaci pro výběr dalšího hitu a pro diktování těch songů, které byste dneska chtěli z Free Radia slyšet. James Hype to odstartuje, dáme si serotonin, hnedka na to musím posílat už vzkazy do eteru, protože tady mám pozdrav, který napsala Míša. Míša, ahoj Luky, přeji ti super odpoledne a chtěla bych zahrát od Kaliho Užívám si to, protože to je přesně to, co se mi stane vždycky, když si zapnu Free Radio. Užívám si vaše songy a je mi dobře, posílám to všem, co to mají podobně, mojí mamči do práce, právě se zmiňoval, lidi, co pracují po 16. Mamka to má takhle každý den, tak jsem ji chtěla pozdravit a posílám to také tvým kolegům a všem k vám do rádia. S pozdravem Míša. Míšo, moc krát děkuju. Míša sama napsala, že si užívá vysílání Free Rádia a to je prostě věc, která vždycky potěší každého, kdo na tom vysílání pracuje a kdo vlastně jakoby v práci každý den maká na tom, aby se ostatní bavili. Takže Míšo, moc krát děkuju. Za okamžik taky Kali, Peter Pan a bomba, užívám si to. Free Rádio přeje pohodové odpoledne.
0: Free Rádio, hudební novinky. To, co právě letí.
2: Yes,

0: Bill Nelson.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula. Je tam nula!
2: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
1: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
2: Děkuju moc.
1: Nemáš zač?
2: Jednou na nákup a bude úplně
1: to. Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: Největší porce muziky na vaše přání, to je Freebox a Free Radio. Právě teď posloucháte ten čtvrteční. Máme 2 minutky před 6:30, připravená je doprava a počasí, no a z dalších hitů, například Best Thing. Timmy Trumpet připraven. Další pecka bude skladba od projektu House of Pain, dáme si House of Pain, je to nápad od Adama. Adame, moc krát děkuju. Adam napsal: zdarec Luku, zdravím tě po cestě z práce. Když chceš zahrát něco pořádného, musíš sáhnout do starší doby, ty dnešní rychlokvašky stojí za prd. Hoď tam něco od podlahy, jako třeba Jump Around House of Pain nebo 50 Centa, ať se lidi pobaví. Díkec, ať to hraje. Adam, Adame, máš recht. Dáme si tuhle krásnou vzpomínku v podání House of Pain a potom doplníme playlist ještě novinkou Groove Through Adversity, tedy Doja Cat a taky Pitbull. Krásný podvečer a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Máme minutku před 6:30 a vyrážíme za dopravou.
1: Víme, kde to hostne. Doprava Free Radia.
0: Do éteru poletí krátké informace o tom, jak to aktuálně vypadá v Brně a v blízkém okolí. Začínáme opět komplikacemi na dálnici D1. D1, 189,5 km, je to ve směru na Prahu. Tady stojí na krajnici odstavené osobní vozidlo, buďte opatrní. Na průtahu Brna na Sportovní ulici směrem na Vinohrady tady bourala 2 osobní vozidla. Na místě zasahují záchranné složky, provoz je tam částečně omezen. Na dálnici D2 na 8. kilometru ve směru na Bratislavu tady došlo ke střetu nákladního auta s autobusem. Kolona se prý zatím netvoří, buďte i tak opatrní. Brno, ulice Cejl, u křižovatky s ulicí Soudní, tady je hlášená havárie a střet osobního auta s jednokolkou. Na místě zasahují záchranné složky a částečně je tam blokovaný jeden jízdní pruh, buďte opatrní. Na Brněnsku mezi Vranovicemi a Velkými Němčicemi je to u odbočky na Uherčice, tady se srazilo nákladní auto s traktorem, místo je průjezdné ovšem pouze jedním jízdním pruhem. No a teď situace v centru Brna nebo blíž k centru Brna, máme tady stále provoz na Trojce až na Čtverce, dlouhé kolony hlásíte v okolí Mendlova náměstí, to znamená Vídeňská, Poříčí, Bauerova, k tomu také křížení Heršpická, Zvonařka, Hladíková opuštěná, silnější provoz pořád ještě Gajdošová, Křenová, také úvoz Cejl, Koliště a Melady Horákové, no a k tomu ještě kratší kolony, které vás budou trápit na ulicích Pisárecká, Rybnická, Veslařská a také na ulici Kniničská. Šťastnou cestu a bezpečný dojezd přeje Free Radio. Pokud máte jakékoliv další informace kolem dopravy, využívejte aplikaci Free Radia anebo volejte na dopravní linku. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teď ještě rychlé počasíčko, ať víte, co zítra na sebe. Teploty v Brně aktuálně mezi 16 a 17 stupni Celsia, na večer kolem 20, tedy těsně po Freeboxu, hned jak skončí songy na přání, tak venku teploty mezi 11 a 10 stupni, no a noční teploty budou ještě níž. V noci teploty pouze okolo 6 stupňů Celsia. Během večera a během noci nejsou hlášené ani srážky, ani přehánky. Zítra očekáváme z počátku dne zataženou oblohu, k tomu ráno mlha, později ale ubývání oblačnosti odpoledne až slunečno, možná polojasno. Teplotní maxima zítra odpoledne mezi 17 a 18 stupni, zítřejší noční teploty pouze okolo 5 stupňů Celsia.
2: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Free Radio. Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Songy na přání, skvělá nálada a pohodová muzika, to všechno nabízí Freebox právě teď na 107 FM. Zdravím taky všechny na internet. Měli jsme tady telefonáty, víte, jak to je. V tom Freeboxu Severní Morava, Jižní Morava, Honza z jihu, Honza z východu, Honza ze západu. Nicméně je daleko víc míst než Brno a blízké okolí, kde se ladí Free Radio. Tak bych chtěl tak nějak pozdravit i tam do dálky, kde všude ladíte a kde všude posloucháte. Teď ale prostor pro fríčkaře, právě proto tady Freebox máme, abyste si mohli objednat a zavolat to, co máte rádi a to, co vás 100% baví. Teď tedy prostor pro linku 790 107 107, a já se ptám, kdo pak je na druhé straně. Halo, halo.
1: Posluchač Martin.
0: Posluchač Martin. Martine, ty jsi známá firma, takže nemusíme chodit kolem horké kaše. Dáme si písničku. Který song dneska vybíráš?
1: Martin Griff, Sheeran, Repeat It.
0: Dáme si spolupráci Repeat It. Já jdu připravit song a ty mezi tím řekni, pro koho posíláme.
1: Pro všechny rozhodováky, pro všechny tričkaře, pro všechny dodatka, pro všechny štangasty a je pro tebe.
0: Martine, moc krát děkujeme. I gastro, i štangasti, i já samozřejmě. Tady je muzika, měj se hezky, ahoj.
1: Díky, čau.

0: Rádio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe. Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Mr. Worldwide.

0: Dále. Dále. To je jak když je doklepe. Dále. Dobrá nálada na Free Radio 107 FM a to taky díky vám a díky vašim příspěvkům a díky vašim nápadům. Další objednávky a nápady se tlačí přes telefonní linku. Pojďme se tady podívat, kdo pak se dovolal. Halo, halo, kdo je tam?
1: Tomáš Werner se tak, dovolal.
0: Tak to je v pořádku, brambory jsou v řádku. Tomášku, ahoj.
1: Ahoj, Lukášku.
0: Hezký večer, hezký večer. Tak prosím tě, měl jsem takový rozhovor s jedním posluchačem, já ho nechci jmenovat, abyste ho pak jakoby nějak třeba neměli neradi nebo takovýho něco. On se mě ptal, ty seš prej na mě vždycky až moc milej, Tomáši. A ptal se mě prej, jestli mezi námi vzniká nějaký přátelský vztah. Tak já jsem říkal, že přátelský, ale tím to končí. Žádný další vztah se mezi námi, doufám, nebuduje nebo nevzniká. Tome, mohl bys to prosím tě potvrdit?
1: Přátelský vztah.
0: Tak jenom, aby Pavel příště věděl, ale nechci jmenovat. Krásné odpoledne. Tomášku, tak prosím tě, teďka prostor pro tvoje skladby, pro tvoje nápady a taky pro tvůj dnešní výběr. Co si pustíme?
1: Dneska si dáme One Republic Run.
0: Je to tak. One Republic jsou připraveni a skladba Run taktéž. Kam to poletí?
1: Pro nás dva.
0: Pro nás dva. Proto naše kamarádství tady jiskřivý na Free Radio, krásně. Tome, co tam děláš? Já slyším nějaký šustění. Co tam šustí?
1: Jen tak brouzdám po internetu.
0: Jo, tak ty si šustíš na netu. Dobrá, dobrá. K tomu ti hraje Free Radio, teď už One Republic Run. Tomášku, díky za pokec. Byla sranda, těším se na příště. Ahoj.
1: Díky, Lukášku. Ahoj.

0: Freebox na Free Radio.
1: Teď už tady s dalšími hity pokračování Freeboxu na 107 FM. Do dnešního večera posíláme taky Mikea Candice, Where Am I? Bude taky Taylor Swift, připravená je petarda Shake It Off. Lenička se nám ozvala, Leně napsala: ahoj Lukine, valím ještě z nákupu a mám toho dneska plný zoubky. Hoď mi tam prosím Taylor Swift něco veselějšího, ať mi cesta domů utíká. Pak ještě 3 patra bez výtahu s nákupem a jsem v cíli. Mějte se krásně, Lenka. Lenko, já s tebou soucítím. Jako vemte si, jaký to je, když táhnete ty plný kabele, já nevím, po práci, tak takový ten jakoby normální denní život, že jo, po práci ještě nakoupit rychle, aby bylo doma z čeho vařit a jsou tam věci třeba těžký, mlíko, olej, jo, tekutiny, pak jako vezmete nákup do ruky, má to 13-14 kilo, takový tašky máte 2, k tomu klíče, telefon pod bradou, no nejsou to lehké okamžiky, takže Lení, prosím tě, hlavně no stres a buď v klidu. K tomu nám dopomáhej Bůh a taky Free Radio. Žádný stresy a spoustu legrace. Bývá to náročné, ano, ty chvilky po práci letíte, teďka kolona, teďka ve kšeftě fronty, teďka poklada číslo 10, jediná fungující z 15, znáte to? No a tyhle ty stresy na nás působí každý den, tak si zkuste uvědomit, kolik stresu to je za rok. To je nelidský tohle, takže kašleme společně na stres. My jsme Free Radio a rozdáváme dobrou náladu.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Wow, to je pecka. Tenisová sezóna v Brně nekončí.
4: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými kurty.
3: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
4: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let. Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Jedeme dál. Muzika se pro vás připravuje přesně teď a tady Freebox a Free Radio přesně 8 minutek po 18. Máme tady dvakrát H. H anglicky H a před námi H jako Hugel a taky H jako Hedegaard. Jdeme na věc. Hugel, Sexy Red a taky Gatano, Bad Bitch a k tomu Hedegaard a náš Say My Name. To jsou následující dvě skladby, které vás budou doprovázet dnes podvečer. Jinak telefonní linka 790 107 107, k tomu taky studio@freeradio.cz nebo aplikace Free Radio. Diktujte, vybírejte a hlavně užívejte pohodičku na frýčku.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Groovy.

0: Divočina na Free Radio, jménem Lisa a její skarba Sawadika. My se podíváme krátce po 14:07 na další vzkazy a objednávky z telefonní linky. Kdo je tam? Halo, halo.
1: Ahoj, tady Míša.
0: Míšo, já tě zdravím, krásný večer ti přeje celé Free Radio. Jak se máme?
1: Máme se dobře.
0: Máme se dobře, perfektní. Před námi Felix Jen a Jasmine Thompson. My jsme tady s Míšou vybrali skladbu Ain't Nobody v remixu. Míšo, komu dneska zahrajeme, komu uděláme radost? Povídej.
1: Takže dneska uděláme radost tobě, Kristince Kolibový, pro všechny posluchače, pro taťku, mamku, pro mě, pro brachu, pro segru a pro všechny, co poslouchají.
0: Posílám to tam. S pozdravem z Free Radio a dneska taky od Myšky, Felix Jen, Ain't Nobody Remix. Míšo, hezký večer a zase příště tady na Free Radio. Ahoj!
1: Ahoj.
0: Všem, co dneska ladíte Freebox a Free Radio, samozřejmě hezký večer, příjemný poslech, dobrou náladu. Něco málo po 14:45, konkrétně 2,5 minutky, přichází Felix Jen a Jasmine Thompson. Free Radio.

Muzika od Míši, která si užívá Freebox dneska večer společně s námi, Felix Jen, Justin Thompson and Nobody v taneční verzi. Teď už 18 hodin a 21 minut, další vzkazy a objednávky. Mám tady pozdrav, který posílá, tuším Honza. Honza napsal, zdar chlape, dej tam něco pro nás, pro všechny, ať je to veselý, díky Honza. Honzo, tak ať je to veselý, hnedka jsem sáhl pro Pharrella Williamse Happy v remixu, to jsme si dlouho nedávali, takže pro všechny happy flíčkaře posílám právě tuhle skladbu. No a hned na to píše opět Honza, ale je to jiný Honza. Čau Lukine, zahraj prosím tě pro všechny, kteří vědí, že Oliver Tree patří na první místo hitparády. A co jiného než Joyride. Díky moc, ať je zítra hodně hlasů, Honza. Honzo, já moc krát děkuji za připomínku hlasování a připomínku hitparády. Je mi to líto, ale Joyride zahrát nemůžu. My jsme Olivera Tree a skladbu Joyride hráli přesně v 17 hodin 16 minutek, je to hodina a 5 minut zpátky, takže bohužel v časovém limitu tam se určitě nevejdeme, takže Oliver Tree už dneska byl. Honzovi ovšem děkuji za pozdrav, děkuji za vzkaz a taky za připomínku hlasování do hitparády. Přátelé, zatlačte na to freeradio.cz/top107, hlasovat může kdokoliv, klidně celá rodina. Z jedné IP adresy máte možnost poslat až 10 hlasů do hitparády 107. Fríčka. Zítra to celé vypukne po 15. hodině, já budu u toho, tak buďte u toho taky a užijte si další hitparádovou show Freeradia už zítra. Teď ale zpátky do večera a do čtvrtečního Freeboxu. Za 8 minutek budou další informace z dopravy, no a do té doby Pharrell Williams a nebo taky Bruno Mars. Krásný večer. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Posloucháte Freebox a Free Radio. Já si myslím, že Uptown Funk je celosvětově úspěšný hit tohoto úspěšného zpěváka, jak s oblibou mladí říkají, Bruno Snickers. Takže další hit za námi samozřejmě ano, Uptown Funk, Bruno Mars. 18.31 před námi Elevator Boys z Německa a mega hit Love Me Better. Další vzkazy, které k nám dorazily přes aplikaci Free Radio, zdravím tam všechny fríškaře, ahoj, nazdar, čau. Další pozdrav je tady od Michala, zdravím Michal Bajkeros z Líšně, zdravíme všechny posluchače, kteří ladíte v Líšni. Chtěl bych zahrát W&W a Scooter Rave from Outer Space a je to jenom pro tebe, děkuju. Je, Michale, to je hezký, děkuju. Je to jako krásný, já to musím říct. Je to krásný, moderátor to vždycky užívá, když jako zahrajete pro ty, co tady v tom studiu sedíme celý večer a pracujeme na tom, abyste se bavili. No, tak Michal, jako jenom pro tebe, já Michale moc krát děkuju. Taky v neděli, nezapomeňte na mě, prosím vás, v neděli mám sváteček, tak třeba nějaký kokino nebo čokoláda, nebo kdybyste měli něco po ruce, víte, jak to je.
1: A každému z nich jsem tady na týtočně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný. Je to marný.
0: Bude taky Tiesto. Příjemný poslech a hlavně dobrou náladu všem na 107. Tiesto s novinkou Hard to be around je připraven. Pokud máte rádi novinky z hitparády, klikejte, hlasujte freeradio.cz/top107. No a my se teď vrhneme na brněnskou dopravu. 2 minutky po půl sedmé jsme s vámi i na silnicích.
2: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
5: Víme, kde to hostne. Doprava Free Radio.
0: Aktuální zprávy z dopravy přináší Free Radio. Ze studia zdraví Lukin a zdravím všechny, co jste aktuálně na cestách, ať už pracovně, soukromně, nebo třeba valíte zákupu domů a máte před sebou kolonu, říkáte si, proč tam ta kolona je. Aktuálně ztráta asi 8 minut pořád na Pisárecké ulici. Tady prosím vás očekávejte kolony až do pozdních večerních hodin. Další kratší kolona, minimálně 5 minut ztráta, je na Jihlavské ulici. Příjezd směrem na Mendlovo náměstí po Vídeňské ulici, taky krátká kolona, stejně tak Heršpická ve směru na Poříčí. Další kolony očekávejte na úvod. Mám tady ještě hlášenou kolonu na Křenové ulici, tam to máme každé odpoledne, takže Křenová a Koliště.

0: Pakliže byste na svých cestách narazili na další překážky, komplikace, zádrhely, dejte nám o nich vědět. Buď volejte přímo na dopravní linku Free Radia, nebo využijte naši aplikaci. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Žádný déšť, žádné kroupy, žádné bouřky, nic takového nás nečeká, ale teploty půjdou hezky pěkně dolů. Brno aktuálně teploty okolo 14 stupňů Celsia, večer po Freeboxu teploty padnou na 10 stupňů a noční teploty pouze 6 stupňů nad nulou a to už je opravdu kosa, takže buďte na to připraveni, noci budou chladné. Zítra dopoledne sice nic moc, zatažená obloha a k tomu ráno v Brně mlha. Teploty zítra odpoledne ty nejvyšší okolo 17 a 18 stupňů, odpoledne potom ubývání oblačnosti a vyjasňování až na polojasno, no a noční teploty zítra v noci pouze okolo 5 stupňů Celsia. Teď už ale pohodička u Fríčka, pokračuje Freebox s Lukinem na 107 FM a 6 minutek po půl sedmé přichází Elevator Boys a jejich skladba Love Me Better.
1: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.
0: Tak to uděláme naopak, bohužel počítače jsou počítače, měli tady být Elevator Boys, Love Me Better a potom Scooter a WNW, takže uděláme to naopak. Nejprve Scooter W&W a za okamžik Elevator Boys na Free Radio.

0: zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.

0: hlas@freeradio.cz
1: a splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Freerádia.
0: Těšíme se na tebe.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
5: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
4: A kde to najdu?
5: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
4: A nemáš nějakou slevičku?
5: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
6: Děláme vědu srdcem a vy ji můžete zažít na vlastní kůži. Navštivte Týden Akademie věd České republiky od 2. do 8. listopadu a nahlédněte pod ruce vědcům a vědkyním v laboratořích. Více o programu na týdenavčr.cz. Vstup je zdarma.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
9: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impulse se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
8: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
9: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
8: Stáhněte si aplikaci Taxi Impulse a ušetřete.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
13: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
12: Dnes musíte vybrat.
13: Mám tady pro vás předvýběr a
12: šíříme
14: výběr. Dvojnásobíme investice.
12: Je čas
13: optimální. Přijmete to riziko?
12: Ale je to na vás.
15: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
16: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
17: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
18: Jo.
17: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
18: Co mě zrovna napadne?
19: Naložte všechny pracovní projekty do nového Carry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 tisíc korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Carry Cargo. Prostor pro vaše plány.
0: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Box na Free Radio.
1: Parov Stellar All Night, no a my si samozřejmě užíváme večer jako všechny večery od pondělí do čtvrtka. Freebox na Free Radio, za 5 minutek 7. hodina večerní a před námi novinka Company, Clean Bandit, Chloe a Oma Lee. Další pohodovka Marshmallow a Ellie Goulding, Save My Love. A chystám pro vás taky Something New, Axel Ingrosso. Aplikace Free Radio, další pozdrav. Rovnou skáčeme ke vzkazu. Mám tady pozdrav. A jo, to je ještě jednou Michal. Zdraví ještě jednou Michal Biker z Líšeň. Už dodatečně ti přeju. Ježiš, to je hezký. To je za dlouho. Michal to vzal hezky do svých rukou. Už dodatečně ti přeju všechno nejlepší k svátku, který máš 18. října. Hlavně zdravíčko, to je nejvíc. A ať se vše daří a stále zůstaň tak skvělý moderátor, jako jsi. Máme tě rádi. Michale, tohle se povedlo. Já moc krát děkuju, přátelé.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Freebox na Free Radio.
1: Jedeme dál, přátelé, držte si kloboučky, malinko pojedeme z kopce, před námi totiž Aha od Cardi B a hned na to navážeme dalším kouskem. Je tady pozdrav od Milana. Milan píše: zdar chlape, já bych potřeboval skladbu pro mého miláčka. Vyřiď prosím tě, že Janičku miluju a pošli jí Kelina Hanna Montana, ona si z toho crkne. Milan, asi bych to nenapsal líp, takže za okamžik. Od Milana pro miláčka Janičku, Kelin Hanna Montana a další skvělé hity ve Freeboxu, které vybíráte. 5 minutek po 7, pokračuje. Dál.
0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Dear

0: Byl Nelson.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula. Je tam nula!
2: Tak už nemám teda nulu na tom konci teda.
1: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty gratulace získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
2: Děkuju moc.
1: Nemáš zač?
2: Jednou na nákup a bude úplně.
1: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
0: Free Radio 107 FM. První v Brně s nejnovějšími hity.
4: Raise back your butt. Spread them well. Around the world.

0: Free Radio 107 FM přeje pohodový večer všem, kdo dneska ladí Freebox a ve Freeboxu právě teď prostor pro posluchače. Kdo je na lince? Halo, halo?
1: Halo, na lince je Culda, který tady všichni posluchače, tebe Luky.
0: Výborně, takže jak říká můj kamarád Pedro, pic kozu do vazu a pojďme, další petarda už se rýsuje. Co to bude za skladbu, to nám prozradí pan věrný posluchač Culda. Culdo, co si dáme?
1: Ale dáme si Avicii a Sander Gavaza, Without You, a bude to... No, pro Avicii, protože je to 10 let od jeho posledního vystoupení, tak si na něj zavzpomínáme.
0: Dobrá, takže zařadíme dneska i vzpomínky na Tima Berglinga v rámci Free Radia na Freeboxu, teda v rámci Freeboxu na Free Radiu. Avicii, Sandro Cavazza jsou připraveni, Coldovi děkuji za tento výběr skladby, posílám to do éteru a tobě popřeju pohodový zbytek večera. Ahoj!
1: Moc děkuji, Luky, ahoj.
2: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Ruky ho vtípe.
1: Pouze minutka schází do půl osmé, o půl osmé na Free Radio, jako obvykle náš oblíbený šálek legrace alias Lukyho vtípek. Mami, mami, mami, můžu si jít hrát ven na mistra Jana Husa? Jasně, upaluj.

0: program byl nalezen.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula.

0: 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude utržet.
0: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy. Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
4: Rusko stále útočí na civilní cíle a vyhrožuje i Evropě. Pomozme Ukrajině ho zastavit. Příspěvky posílejme přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB. 304 452 700 304

0: Muzika, la muzika. Přátelé, jdeme do finále, 19.52, podíváme se na poslední vzkazy a objednávky, prostor pro telefonní linku. Halo, halo, kdo je tam?
1: Karel, přeji krásný večer všem.
0: Karle, já tě vítám v dnešním Freeboxu, bohužel poslední Freebox tohoto týdne, ale Kája toho využije. Takže, jakou skladbu můžeme zahrát, co ti můžeme připravit?
1: Takže bude to Nelly Furtado, Say It Right.
0: Jdeme na věc. Kanadská muzika už je připravená, kam to poženeme, kam to poletí, kam to posíláme?
1: No pro všechny uši, které poslouchají, jsou přítomní u aparátu.
0: Přátelé, pokud jste u aparátu a užíváte si dnešní večerní relaci na Free Radio, jak tomu říká můj kamarád Černia, Marťu zdravím samozřejmě i s jeho rodinou, no a teď tedy Say It Right pro všechny, co si užíváte večerní pohodičku na Fríčku. Kájo, děkujeme, měj se hezky, ahoj.
1: Děkuju, hezký večer, ahoj.
0: Od Karla tedy Say It Right. Já posílám do éteru ještě novinku Marbella Nights, Faruko a Juan Magan. A na závěr téhle skvělé party, Party Rock Andem, LMFAO a taky Loran Bennett. Z dnešního Freeboxu je to všechno, od mikrofonu se s vámi loučí Lukáš Bartl a budu se těšit zítra po 15. hodině v hitparádě 107. Fríčka. Do té doby se mějte krásně, žijte naplno a laďte Free Radio. Čau. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz
0: a splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radio.
1: Těšíme se na tebe.

0: it sound like a helicopter?
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
3: Prý rádio 107 FM.

0: majitel Bill Nelson.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula. Je tam nula!
2: Tak už nemám teda nulu na tom konci teda.
1: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty gratulujem, získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
2: Děkuju moc.
1: Nemáš zač?
2: Jednou na nákup a bude utrašeno.
1: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM. Freaky.

0: Kdo hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radio.
1: Těšíme se na tebe.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: rádio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledá

0: podcast@freeradio.cz
1: a splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
0: Těšíme se na tebe.
1: Miluješ naše hity?

0: tobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Dobrý energii. S tou nejlepší tanečnou.

0: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz
0: a splň si svůj sen. Buď jedním z nás.

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
1: Nula.
0: Nula. Je tam nula!
1: Tak už nemám teda nulu na tom konci teda.
0: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty gratuluju, získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude utržet.
0: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tím to rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: majitel Bill Nelson.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula. Je tam nula!
2: Tak už nemám teda nulu na tom konci teda.
1: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
2: Děkuju moc.
1: Nemáš zač?
2: Jednou na nákup a bude útrat.
1: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: rádio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.

0: de moi. Danse avec moi.
1: Yeah, come on, give me some more.
2: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.